rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio

0: zážitek. Těsní hned.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Přesně takhle to dopadá, když si někdo hraje s hlasovým modulátorem.
1: A proto vás můžeme přivítat u pátečního ostrého budíčku.
2: A já vám řeknu jednu věc. Já si někdy říkám, jestli jsem svého kolegu dostal za trest, nebo je to všechno součást nějakého experimentu a sleduje mě Big Brother, nebo tak něco. Ono je to tak, když tady necháte Tomáše o samotě a on se dostane k nahrávací technice.
3: Ano, jsme přišli na to, že si s tím jde krásně hrát, ale dobře, já slibuju, že teda dneska už budu mluvit normálně. Možná, asi, pokusím se. Ale, no.
2: Dneska poprvé,
3: možná a naposled. Ale platí, co zaznělo. Vítáme vás na začátku pátečního ostrého budíčku. 24. červenec, to znamená co?
2: 24/7.
3: Taky, že třeba Vánoce byly před osmi, mm-hmm. Dobře, no. Ale hlavně, Ježíši, začíná volba dneska.
2: Samozřejmě, no. Takže se už dneska můžeme potkat na Stříbrném jezeře, ale na to je ještě chvilku čas. Před námi je 4hodinovka, ve které zazní třeba Portles.
3: Mohli bychom si dát také jednu záležitost od Deep Purple.
2: A jako třetí ochutnávku můžeme ponouknout Shinedown.
3: Nejprve si však poslechneme první ranní zprávy, podíváme se, jak to jezdí na cestách, a to je parketa Honzy Kavelčíka, kterému předáváme slovo.
4: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rok.
5: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
6: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
7: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
8: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
9: Čas rok. S komplikacemi teď musíme počítat na dálnici D1, a to v Ostravě. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom místním pruhu, jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problémů.
10: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
11: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré páteční ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Česko výrazně zestárne. Počet obyvatel starších 65 let do roku 2050 vzroste o více než třetinu. Senioři tak budou tvořit 30% populace. Přibude i lidí s demencemi. Náklady na péči vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun.
12: Morava aktuál.
9: V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňských povodních. V nejbližších dnech začne obnova vozovky na Poštovní ulici v části Chomíš. Skončit by měla z kraje října. Dokončená už je oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. Kroměříži začala velká oprava pionýrské louky blízko Podzámecké zahrady za 50 milionů korun. Stavební firma tu zbourá staré budovy a postaví moderní zázemí pro sport i kulturu. Na co se návštěvníci můžou těšit, to už nám prozradila z radnice Šárka Kučerová.
13: Budou vybudována nová sportoviště, jako například workoutové hřiště, hřiště na hokejbal a multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, případně badminton. Vznikne také nový objekt se zázemím pro sportovce a sklad sportovního vybavení. Zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Plánuje i realizace nových zpevněných ploch a dětského hřiště.
9: Vstup do sousední zámecké zahrady, zapsané na seznamu UNESCO, zůstane po celou dobu otevřený. Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s Baníkem Ostrava. Zítřejší zápas má výkop v 17 hodin na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

Loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

0: Před pár dny, konkrétně 5. července, uplynulo přesně 52 let od chvíle, kdy tahle ta pecka vyšla jakožto single. Kapela Sweet a skladba The Sixteens, která pojednává o osudech 6 fiktivních teenagerů z 60. let. Písnička sleduje, jak vyrůstají, jak se mění jejich sny a jak je nakonec pohlcuje realita dospělého člověka.
1: No my vám společně s kapelou Sweet přejeme ještě jednou parádní páteční ráno. Připomínáme také datum 24. července. No, s kapelou Sweet se můžeme přesunout do současnosti a respektive hned poskočit do budoucnosti, protože to je přesně parketa, ve které se vyzná Milan Glnar. Takové ty časové smyčky, černé díry, paradoxy. Co?
0: No, aspekty souladné, nesouladné.
1: No, nebo jestli bude ještě víc na...
0: No, to se dozvíme. A nebo to bude méně na. Tak, co pak nás Milane podle hvězd čeká, nemine.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
1: To je dobrá předpověď, co nás čeká podle Milana. Pravé léto.
0: Tak děkujeme. A nebo chceš říct k tomu ještě něco navíc?
3: Pátek bude oproti dnům předchozím poněkud vyhrocenější. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty pozitivní, tak i ty problémové. Dít se tedy toho bude hodně. Pociťovat budeme velkou chuť pouštět se do akcí a vše budeme velmi silně prožívat. Dát bychom měli na svou intuici a vyhýbat se hádkám a ostrým výměnám názorů. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se bude dařit ve výdělečných aktivitách. Střelci si mohou užívat na poli erotiky a berani budou mít štěstí ve hrách. Býci mohou být v komunikaci poněkud neobratní. Pany budou hýřit iniciativami a kozorozy mohou řešit nějaké kariérové či profesní komplikace. Vodnáři mohou zažívat komplikace na cestách. Blíženci budou bojovat s nedodržováním slibů a váhy se mohou těšit na pochvaly či zajímavé profesní nabídky. V případě sporu bude vítězství na straně štírů. Ryby budou stabilizované bez komplikací a raci by si měli užívat života podle svého gusta. Hvězdný pátek, rozářenou auru a hvězdnou cestu životem má vše dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.

0: Nacházíme se uprostřed léta, 24. červenec. A i když to počasí je takové zajímavé, tak pořád jako se sedává venku, když to pokud jenom jde. Ale někdy ten večer můžu znepříjemnit takový tvorové.
1: To znám ten zvuk.
0: Ano, tyhle svíňuky.
1: Velmi nepříjemný.
0: Mimochodem, jakou máš krevní skupinu?
1: Ale já myslím, že 0-.
0: No tak to si asi v mínusu, protože podle jedné studie komáři nejvíce zabírají právě na skupinu 0.
1: Ne,
0: a vyhledávají tyto jedince, ano.
1: Ne, fakt?
0: Mhm.
1: No, počkej, přemýšlím. Jako je pravda, že se kolem mě motá hodně komáru, ale úplně jako, že by to bylo, že by na mě útočili jako úplně jako moc, no, těžko říct. Každopádně je to velmi dotěrný hmyz, ale taky velmi zajímavý. Přes den se sice někde fláká, ale během noci dokáže urazit, a teď pozor, až 10 kilometrů. A pozor, taky jim údajně funguje paměť. Prý si pamatují, kdo se jim bránil a jak moc máchal rukama, takže si příště raději vyberou jinou oběť.
0: Jo, no. A když už vás teda nějaký ten komár sosá, tak věřte, že se jedná pouze o samičky, jo? Samci tím mají útrum, ti si asi nezaslouží, ti nejsou hodní jídle člověka, takže ti si musí vystačit jenom s nějakým nektarem z květu.
1: Mm.
0: Vidíte, jako i v té zvířecí říši, tady vidíš, kdo má kalhoty, jo?
1: Když je budeme brát v potaz, jakožto zástupce v říši zvířat, mají na svědomí v průběhu nejvíce lidských obětí. Přes 700 tisíc lidí ročně. S tím právě souvisí nemoci, které komáři přenáší, jako malárie nebo horečka deng.
0: No a víte, pozor, mám tady ještě otázku, jednu jsem si vyhledal. Kolik komárů by bylo zapotřebí k úplnému vysátí člověka?
1: No někdy stačí jeden.
0: No, to by se zdivil, ale celkem muselo bych být asi 1,2 milionu.
1: Ne,
0: aby tě vysáli komplet. Hmm. Takže tady.
1: 5 litrů krve, no, to asi tak
0: představ, že na tebe letí milion komárů, jako.
1: Pěkný, slušný mrak. No.
0: Takže pozor na Stříbrném jezeře, teďkom si tady máme holbu, a jestli se kolem někoho budou potulovat komáři, tak víte, že má krevní skupinu 0.
1: Jo, a můžeme doporučit repelent v podobě piva třeba, ne?
0: Ano, ožerte se prostě, no.

0: Na čas roku před okamžikem dohráli Deep Purple a zároveň nám jingle napověděl, o čem se nyní v Ostrém budíčku budeme bavit. Bystrý posluchač určitě ví, že se jedná o soutěž, ve které každý všední den rozdáváme lupení na různé akce. Letní roková jízda vám pochopitelně také dneska může otevřít pěkně branku na určitou vybranou akci a zároveň s tím odtajníme i první slovíčkový herní věty.
1: Ale víš co, já si myslím, že bychom mohli být ještě chviličku tajemní.
0: Jo.
1: A že můžeme tak třeba nastínit jenom jako třeba kdo tam bude hrát nebo něco takového, a jestli posluchači poznají.
0: Tak jo, když to no. Budeme tady držet ještě chvíli bobříka mlčení, ale nedá mi to, mohu naznačit, že na své si přijdou fanoušci kapel jako například Traktor a nebo Horký žeslíže.
1: A já bych tady měl ještě jednu nápovědu. Napoleon.
0: Tak to jo, tak to si řekl hodně.
1: Že jo. Tak uvidíme. Přemýšlejte, za malou chviličku jsme zpět.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom stejně.

0: Rádia Čas Rock.
1: Vracíme se s letní rokovou jízdou a já myslím, že ti bystří z vás poznali, o co dneska budeme hrát. Dvě vstupenky na festival Rock in Slavkov, tedy další zastávka půtovní akce.
2: Tahle ta konkrétní štace je v plánu už 14. srpna, což je přesně za 20 dní. Kromě zmíněných kapel, které jsme říkali v předchozím vstupu, se na pódiu objeví třeba taky Koblížci, Lady Kate, Trautenberg a Cocod Minute. Všechno startuje ve 14.00 a vy u toho můžete být zadáčo.
1: Stačí správně skládat výherní větu pro dnešní den a odpoledne ji poté říct do éteru. Takže jdeme na to. První slovíčko je tohle.
2: No.
1: Tohle, to. Ne, bez to.
2: Které?
1: Tohle.
2: Které je tohle?
1: Tohle.
2: Jo, ty myslíš jako tohle.
1: No
2: jako
1: tohle.
2: Tohle? Myslím, přímo myslím. Tohle slovo je tohle.
1: Ano, tohle.
2: Tak
1: no.
2: No, to je všechno.
1: Tak si tohle zapamatujte.
2: Ano, nebo někam napište, protože tohle bude stát za to.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejlepší.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Taka. Tohleto hudební výplň na čas roku obstarala kapela Korn, kterou jakožto frontman vede Jonathan Davis. Ten si před pár dny opět oblékl svůj sváteční skotský kilt a měl k tomu opravdu velmi dobrý důvod.
1: Ano, 3. července se pro něj stalo velmi důležité datum, protože si znova vystrojil veselku. Do Chomoutu se uvázal už teda po třetí, takže asi už ví, jak to chodí, takové ty různé vzniklosti, jo. No a tentokrát si vzal svou dlouholetou partnerku Brittany Parisi.
0: Byla to ohromná romantika v kostele, pěkně na útesech, v Kalifornii a zúčastnilo se jí nějakých zhruba 80 nejbližších přátel a členů rodiny, včetně třeba Briana Heda Welshe, nebo nechyběl Monkey a další členové.
1: Ano, kapela Korn, třeba si tam zadžemovali, co ty
0: třeba víš? Jo, no. Myslíš, že tam hrálo něco takového?
1: Těžko říct, ale oni jako samozřejmě psali nadšeně, že jo, jejich svatba byla úžasná, budeme si ji pamatovat, ale kdyby zažili takovou pravou jihočeskou,
0: jo.
1: To by koukali asi.
0: No, jo. Tak my dodatečně Jonathanovi Davisovi i jeho nové partnerce, nebo tady teď už manželce, gratulujeme a jdeme na další muziku.
1: Ano.

0: Ale byli ACDC na frekvencích rádia Čas roku. Máme 6 hodin 57 minut a taky máme pátek 24.7. Což je spojení, které se někdy pojí také s tím jako 24/7.
1: Víš, to byla kapela kdysi?
0: To byla, hele, kamarád, mám to tady.
2: Is it love? Is it love that you want from me?
0: Vzpomínáš na éru, kdy my dva jsme dělali DJ?
1: Ano.
0: Každý sice v jiném vesmíru, v jiném čase, ale tahle ta písnička hrála vždycky, že?
1: Tohle zabíralo vždycky, no.
0: 24/7, a mimochodem, no. Znamená to teda takové označení, kdy se něco děje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tedy nějaký nepřetržitý non-stop provoz bez přestávky, což no. Nás čeká asi ode dneška až do neděle v rámci volby.
1: Já se teda tak jako oficiálně přiznám, že až 24. července 2026 jsem přišel na to, co ten název kapely znamená. Já jsem to nikdy neřešil, vlastně nikdy jsem to ani nevěděl, no. Tak to jsem zase jako šťastnější něco v životě, no. To se mi zase bude lépe usínat, se zvědomím, že vím, co znamená 24/7.
0: Kamaráde, to je česky.
1: Co to je za zrudu?
0: Nevím, ani to nechci vidět, ale je to tematicky jako se napísnička.
1: On rapuje, zpívá nebo má záchvat jako s tím zvukem?
0: Podle mě si stěžuje na něco. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Dobře,
0: my
1: no.
0: Si stěžovat nebudeme, hlavně to osolíme s další muzikou. Čeká nás hodinka, ve které zazní třeba Evanescence.
1: Taky bychom si mohli dát něco českého, takže pány z Trautenberku.

0: ponouknout Johna Bon Joviho.
1: Tak já bych měl v nabídce ještě Honzu Gavelčíka. Chce někdo? Chce někdo?
0: Chcete mě? Chcete ho?
1: Nevím. Tak si necháme poradit. Mezitím, co nám řekne zprávy, se můžete rozmyslet. Aha. Jestli ho chcete, tak je to takový veselý chlapík. No.
0: Hodně toho ví.
1: A hlavně mu neříkejte, že je zprávař. On to nemá rád.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Zději už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: S komplikacemi musíme počítat v Opavě. Na Těšínské ulici ve směru do centra města stojí porouchané vozidlo a problémy jsou taky v Ostravě na dálnici D1. Tady se v obou směrech jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok.
6: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Evropu se řítí další vlna veder a podle televize LTV Plus koncem příštího týdne zasáhne i Česko. Některé meteorologické modely předpovídají teploty až kolem 40 stupňů a vedra by měla přetrvat i na začátku srpna.
3: Morava aktuálně.
6: Karvinská lávka přes řeku Olši jde do celostátní soutěže. Více nám řekl náměstek primátora Andrej Bizo.
9: Máme radost, že se pěší lávka přes řeku Olzu zařadila mezi desítky kvalitních staveb z celé České republiky, které se letos ucházejí o přízeň veřejnosti. Je to projekt, který si od svého otevření získal velkou oblibu. Každý hlas je pro vás příjemným oceněním toho, že se v Karvině daří realizovat smysluplné a kvalitní projekty.
6: Veřejnost může hlasovat až do 23. srpna. V letošním ročníku se o přízeň veřejnosti uchází celkem 70 přihlášených staveb a projektů z celé České republiky. Obyvatelé Vsetína naplánovali 5 projektů ke zvelebení města. V 7. ročníku akce, jejímž smyslem je realizace návrhů občanů, bude radnice rozdělovat 1 000 000 korun. Stejná částka byla i v předchozích letech. Béčkové fotbalisty ostravského Baníku čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tuto neděli utkají s hosty FC Vlašim. Nedělní zápas se hraje od 14:30 odpoledne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
1: Děkujeme ti, Jane, a my se pojďme podívat na počasí. Dnes bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou také slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti a taky ustávání srážek. Teploty až 25 v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: minut po 7 hodině doznívají Extreme a ještě předtím, než se pustíme do další muziky, tak můžeme zalistovat v další tlusté knize rockových dějin.
1: Nalistoval jsem na stránku označené letopočtem 1977, na které se třeba píše, že právě tehdy odehráli Led Zeppelin svůj poslední koncert ve Spojených státech. O dva dny později se totiž Robert Plant bohužel dozvěděl, že jeho pětiletý syn Craig zemřel. Není proto divu, že zbytek naplánovaného turné kapela zrušila.
0: Poskočíme v letopočtech, a to do roku 1982. Na vrchol žebříčku Billboard se dostávají Survivor. 6 týdnů mu budou královat s hitovkou, kterou slyšíme Eye of the Tiger. Ta se stala ústřední melodii filmu Rocky 3, no a taky poprávu jim následně vynesla sošku Grammy.
1: No a na závěr ještě jedna veselka. Tu si vystrojil v roce 1999 Phil Collins. Asi se řídil pravidlem do třetice všeho dobrého i zlého a vzal si půvabnou thajsko-švýcarskou manažerku Orlaine Kevery. Ale ani na potřetí se šťastného manželství tento chlápek nedočkal. Spíše naopak, nakonec se pár rozvedl, přičemž ho dotyčná obrala více než o miliardu korun, tedy pokud se to přepočte, a ke všemu se k ním domů nastěhovala výrazně mladšího nového manžela.
0: Myslíš, že jí tenkrát řekl, ty víš, já mám smůlu na ženy. Neboj, se mnou to bude lepší.
1: Jo, jo.
0: Já jsem jiná. Byla. No. Tolik tedy málo historických faktů, jestli chcete nějaké další, klidně navštivte webovky časrock.cz anebo si něco najděte sami. My každopádně jdeme na další muziku.
2: Posloucháte Ostrý buď.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Rock Castle.
7: Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
11: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
12: To je festival Rock Castle.
13: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
14: Holba Rock na grilu je tady! 14 kapel v backstage, 90 světel na pódiu, 1000 vypitých káv na přežití a skoro 500 sežraných klobás. K tomu potoky piva a řev kytar. Buď u toho taky! Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití

0: té, co dozněli na frekvencích rády a včas roku Rush, tak se podíváme na slavný cyklistický závod okolo Francie, kterýž to se pomalinku blíží do cíle. A i když to vypadá, že je o celkovém vítězi rozhodnuto, nemusí to tak jako s konečnou platností ještě být. Tady Pogačar sice stále obléká žlutý trikot, který náleží tomu závodníkovi, který na Tour de France vede, ale tři etapy před cílem v Paříži může do vývoje závodu zasáhnout, tak říkajíc, vyšší moc.
1: Ano, v týmu UAE Emirates, za které tady šlape totiž řádí Viróza, už školila několik jeho týmových kolegů, no tak snad nepostihne také jeho, doufám, že chodí někde kolem, okolo hezky a dává si pozor. Co se týká včerejška, tak druhého triumfu v kariéře na Tour de France se dočkal Richard Carapaz, ekvádorský cyklista, který se 3,5 kilometru před cílem opřel do pedálu, na což nikdo nedokázal zareagovat a díky tomu úniku ovládl v pořadí 18. etapu.
2: A Jonathan Walters, šéf týmu Education First, se může radovat, protože hlavní hvězda jeho týmu dnes dokonala ten velký únik a mění ho v etapové prvenství a tým Education First je 10. stájí, která má letos na Grand Boucle etapový vavřín.
0: Tak to bylo dnešní cyklistické okénko ze Staré dámy. My pokračujeme s další várkou muziky. Před námi je uskupení Wasp a jejich báječný song nazvaný Crazy.
3: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme na jeden chystaný festival, ze kterého nepřicházejí moc dobré zprávy, nebude chybět novinka od Tany a další zajímavé kousky. To všechno od 7 na rádiu Čas Rok a o hodinu později na televizi Rebel.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 7:45 dostala na čas roku svůj zasloužený prostor také formace Guano Apes, kterou vede zpěvačka Sandra Nasič. A u žen v rockové a metalové sféře ještě zůstaneme, protože v posledních letech jejich počet velmi raketově vzrostl a to je za nás jedině dobře. Navíc tady máme bohatý zástup velmi výrazných zpěvaček, ať už tedy vzhledem nebo výkonem. Mezi současné metalové divy rozhodně patří Courtney LaPlante z kapely Spirit Box. Mm-hmm.
1: Když na to přijde, nebojí se říct, co si myslí a je poměrně nekompromisní, což se na vlastní uši mohl přesvědčit jeden nemoc inteligentní, řekněme, takové individuum, nebo prostě debil, který byl na koncertě, protože aktuálně Spirit Box jedou znova Twins jako support kapel Evanescence. Mm-hmm. No a nedávno pokračovala tato štace, myslím, někde v Americe a v publiku byl poměrně, řekněme, jako násilný fanoušek, který asi ubližoval ostatním.
0: To se samozřejmě nelíbilo Courtney, která okamžitě zastavila své vystoupení a odmítla pokračovat, dokud dotyčného nevyvedou z haly.
2: Dev is taller than all of us, he's up on the kid. And he sees some fuckery about. So we're not gonna play another song and this show is not gonna continue till we make sure everybody out there is safe.
0: Tady vidíš, jak jeden Tyrýd nebo takový člověk dokáže vlastně narušit celý koncert. Přitom vlastně my to známe z osobní zkušenosti a vy posluchači určitě také. Na metalových akcích probíhají třeba obří mošpity, které mohou připadat nezaujatému divákovi jako nějaké agresivní a nebezpečné strkanice. Ovšem, opak je pravdou, vždycky se dbá na to, aby se nikdo nezranil.
1: Když mi tak napadlo tady zase nevidět, jak se ta doba posunula, dneska už na tu bezpečnost dbají i ty kapely, ale v devadesátkách by to možná nechali být, že jo, v publiku.
0: A může, aby se přidali.
1: Někteří by tam třeba i přiskočili, no. Takže, Bando, opakujeme, začíná nám dneska holba, takže v tom kotli opatrně.
0: Mošpítek, ano.
1: Ano, ale žádné agresivní strkanice. Jú, dobře.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byla parádní záležitost, kterou spáchala legenda v podobě Iggyho Popa. Tomu takhle někdy před 3 lety zaklepal na dveře sotva 30-letý Andrew Watt, producent, který i přes své mládí spolupracoval s takovými veličinami, jako třeba Pearl Jam, Rolling Stones nebo Ozzy Osbourne. No a tehdy společně s Iggym spíchli parádní desku Every Loser. No a právě z ní jsme si poslechli na čas roku song Strunk of Johnny, která nám zároveň uzavřela 8. hodinu dnešního dne.
1: No, 8. hodina nastane.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Zdržet se teď můžeme v Ostravě na Bohumínské ulici ve směru na Bohumín. Tady stojí odstavené osobní auto. Stále jsou problémy taky v Ostravě na dálnici D1. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Počítejte se zdržením. A zdržet se můžeme taky na hlavním tahu Nový Čín Valašské Meziříčí. V Hoclavicích u odbočky na Hostašovice i tady stojí porouchané vozidlo.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré páteční ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cena pohonných hmot opět roste. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun a 4 haléře. Před týdnem byl o korunu a 80 haléřů levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 67 haléřů na průměrných 42 korun a 24 haléřů za litr.
7: Morava aktuál.
4: Bohumínský sportovní areál Bospor má nový orientační systém. 35 navigačních tabulí nahrazuje 10 let staré ukazatele na hlavních příjezdech do města. Usnadní to cestu turistům, říká mluvčí Jana Končítková.
8: Stále existuje skupina motoristů, kteří se spoléhají na vlastní úsudek a klasické značení. Právě pro ně zůstává přehledná navigační soustava užitečným vodítkem. A nejde jen o praktickou stránku systému. Modernizace orientačních cedulí zapadá do trendu, kdy řešíme nejen samotný pohyb lidí, ale i čitelnost veřejného prostoru a vnímáme tento projekt jako vizitku našeho areálu.
4: Národní park Podyjí bude mít obnovenou naučnou stezku. Turistům představí bezmála 6 druhů stromů a keřů typických pro místní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódů. Fotbalisty Prostějova čeká další utkání. V rámci šance Národní ligy se dnes utkají s týmem FK Třinec. Dnešní zápas se hraje od 18 hodin v Prostějově na stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
0: Honzo, díky za slovo. Dneska mě ta technika fakt zlobí. Díky za slovo. Pojďme se ještě podívat na to, jaké nás čeká počasí. Pátek začne větší oblačností, později by se mělo začít vyjasňovat. Obecně bude tady během dne polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude od západu ubývat oblačnosti a i srážky ustanou. Teploty, tak ty se dneska budou pohybovat v rozmezí 21 až 25 stupňů Celsia. Teď už jdeme zpátky za muzikou.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
6: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Holba Rock na grilu startuje již dnes.

0: Dneska to jo. No dobře. To byla pecká v podání Nirvány, která se náramně hodí do pátečního dne. Pomalinku se blížíme k víkendu, který obvykle je ve znamení různých oslav a akcí a festivalů, ale už dneska se mohou vlastně oslavovat nebo mohou popustit úzdu veselí všechny dívky, kterým bylo nad kolébkou přisouzeno jméno Kristýna.
1: Kristýna, Kristýna, ta mě baví ze všech nejvíc. Kristýna, Kristýna, ta to umí s očima.
0: 24. července totiž Kristýnky slaví svůj svátek.
2: Jestli to umí s očima, ale každopádně k nám Kristýnky doputovaly z Řecka. Přeložit by se tohle jméno dalo jako křesťanka. No a stále v Česku patří mezi nejrozšířenější jména. Celkom bychom mezi nimi mohli potkat přes 50 tisíc kusovek.
0: No těch je kusovek. No a to včetně vlastně naší kolegyně Kiki Střelcové, no, kterou takhle zdravíme a na dálku máváme.
2: Yeah!
0: A taky zdravíme Kristýnku z našeho promo oddělení.
2: Ano. No, cože zdravíme, přejeme. Hlavně, že se necháme pozvat od nich dneska, když mají ten svátek.
0: Moc děkujeme předem.
2: Ano, já si je najdu. Zdravíme, pozdravujeme, přejeme všechno nejlepší a posíláme určitě další muziku.

0: této písničce se zpívalo. Já dneska budu perlit, kamaráde. V této písničce se zpívalo o ženě, která se jmenuje Sára. Nicméně dneska slaví svůj svátek všechny Kristýnky, kterým už jsme ostatně k jejich svátku přáli. Pokud nicméně žádnou neznáte, ale na druhou stranu máte ve své rodině bratrance a sestřenice, tak si na skleničku večer můžete zajít klidně s nimi, protože 24. červenec je současně právě dnem bratranců a sestřenic.
1: Je to sestřenice. Je to sestřenice. Kdyby věděla, co se ti teď honí hlavou, řekla by si, že tě haraší.
2: No a klidně se sestřenicí nebo s kýmkoliv si můžete přiťuknout mexickým národním nápojem tequilou, která má dnes také svůj vlastní svátek. Ježiš, abych si dal bouchanou, jsem dlouho neměl. No, podle mě je jedno, jestli si dáte taky bouchanou nebo čistou, s citronem, se solí, ze skořicí, s pomerančem. No, nebo třeba jako body shot.
3: Una tequila.
4: Za 55 nebo jako body shot, to je za 155. No, normálně.
3: Okej. Okay. Co je to ten body shot?
4: To je, to dáš sůl na ucho a citron, to bych musela ukázat.
0: No a pak tady máme ještě jeden svátek. Na 24. července připadá den s podtitulem Řekni starý vtip. Tak klidně nějaký opražte z archivu a taky budeme rádi, když nám ho pošlete, ať se může šířit dál prostřednictvím našich frekvencí.
2: Se budeme smát, až se budeme za břicho popadat.
0: Přesně tak. Ale já bych tady jeden starý joke měl.
2: No tak pojď, jsem s ním.
0: Tak jo.
5: Tak jo. V ulici jdou tři rajčata. Máma rajče, táta rajče a dítě rajče. Dítě rajče se loudá, táta se naštve, vrátí se pro něj, jednomu flákne a řekne, tak pojď, kečup.
6: Posloucháte Ostrý budík.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Tak takhle umí udělat rock and roll Danko Jones na frekvencích rádia Čas roku, ale pořádný rock and roll bude znít o víkendu také.
1: Určitě.
0: V Opavě.
2: Já ano. Jsem se bala, co řeknete tím udělat, víš?
1: Nebo všechno se dozvíš, ano. Jak můžete slyšet, my jsme se tady

0: rozrostly ve studiu s náma je Zuzka Střechová. Člověk, bez kterého údajně nezačne letošní holba, že?
1: Cože? Dokud ne,
0: nedáš
1: vůbec.
0: Povel, tak se nehraje.
1: Já? Ne, no. Prosím tě, vůbec, to jsou fámy.
0: Jo, to jsou fámy.
1: Jsou pomluvy.
0: Jsem asi myslel, že jsi víc důležitá tady v té budově. Teda.
1: Bohužel špatný člověk, tak já jdu, čau.
0: Tak, prosím tě, co se týče příprav na letošní holbu, všechno už je vlastně, už jsou nohy na stole? Už je všechno?
1: Jo, už máme kafičko v ruce, pohoda, láčes, klídeček, pohodička, no. Krásné to je.
0: Jak jsme na tom s přípravama?
1: Je to super a dokonce máme letos i vychytávku a to je speciální takový shuffle auto, bílé krásné autíčko, takže všichni poslouchejte, pokud nemáte zakoupeno parkovací místo a hledáte, jakým způsobem se co nejlépe dostat do stanového městečka, tak náhradní parkování je právě u víceúčelové haly Opava, Žižkova ulice, ještě jednou víceúčelová hala Opava, Žižkova ulice. Tady bude bílé svozové auto a když do něho naskáčete, kluci říkali, že vám, co jste to říkali?
2: Že řidič každému bude rozdávat bonbonky.
1: Tak prosím, to úplně ne, ale je schopný vás vždycky jakoby vzít na to stanové městečko, tam se v klidu můžete ubytovat, ale je tam nějaký půlhodinový interval. Prosím, na střechu neskákejte, jo? Využijte prostory auta.
0: A zjistěte si bílé auto, jaké to je, prosím vás. Ne, že uvidíte bílé auto, tak do něho skočíte.
1: Ty chvilku, dá se ti řidič teďka. Ne, já mám bílé.
0: Já mám taky bílé auto vlastně, počkej.
2: Já bydlet v Opavě nebo projíždět Opavou v bílém autě, no. Tak zvolím jinou trasu radši dneska.
1: Jo. Ale bude to super všechno.
0: No, dobře.
2: O tom, kdo dneska zahraje na pódiu, už bylo hodně řečeno. Na co ostatního se mohou ale návštěvníci čekat? Těšit. Já mám dneska blbej den, na to si zvykneš.
1: Díky. Tak třeba na Air Guitar, to je úplně super, naše oblíbená soutěž. Máme nově krásně polepenou Hildu, my tak říkáme, autíčko Hilda, kterou můžou rockeři obskákat. Jako ne.
0: Obskákejte Hildu. Dobře.
1: No prostě, Air Guitar bude skvělé. O spoustu krásných cen máme tam třeba i vstupenky na příští rok na holbu. A stačí prostě přijít, zasoutěžit si, zaskákat si na nějaký skvělý riff na Hildě a můžete potom být na stage třeba s Hankou nebo s Tomem, podle toho, kdo kdy moderuje. A taky klíčovací studio, to moc doporučujeme, protože máme tam speciální stan, kde si můžete užít hrát ve videoklipu nějaké skvělé hvězdy, třeba od AC/DC. Mm-hmm. A taky vyhrát něco. A víš, co se vyhrává?
0: To já to vím.
2: Ne. Já to nevím.
1: Kdo čte maily? Vyhrávají se, každý den vybereme nejlepší klip, který získá pozvání na koncert Europe, který bude na megakoncertu Rádia Často Žáše ZSK Radio.
0: Mm-hmm. Hele, co merch na místě bude taky?
1: Bude výborný. Jo. Krásné triko, které máš na sobě, třeba nebo mikinu, co mám já, nebo nová edice přímo v našem stánku. A hlavně ty nádherné holčiny, které to prodávají, to chcete.
0: Jako... Hele, pak si to tam řeš sama, jo?
2: Ale ty nejsou na prodej, ale...
1: Ne, prosím, ty ne, ty ani nic s níma nedělejte, jenom nakupujte, jo?
0: Dobře, prosím tě, ještě, už to tady zazdělo, ale opakovaně, matka moudrosti, prosím tě, kdo moderuje letošní holbu?
1: Ježíš, to jsou největší celebrity!
2: Počkej, Ježíš taky?
1: Ivoši, oni tě neoslovili.
2: Mě?
1: No.
0: Hele, při jeho dnešní formě je to asi dobře.
1: Největší celebrity a to je Hanka Outratová v pátek a v sobotu Tom Michalík!
0: Jo, tak já přijdu teda.
2: Výborně.
1: Jo. Díky jeho honoráři skončila holba v roce 2027.
0: Tak děkujeme. No těšíme se každopádně na tebe, na posluchače, na všechny. Na bílá auto se těšíme, až tam přijede.
1: Jo, my se taky těšíme. Ne, rokeři jsou skvělí, ale včera jsme asi pětkrát zmokli a uschli a jenom jsme se párkrát prošli po stanovém městečku a hnedka pojď na Meruňku, pojď na Slivku. Takže super.
2: Aha. Aha. No nic, dobrý.
0: Tak jdeme to zkontrolovat dneska.
2: To zkontrolovat.
0: To zůstalo, no.
2: Pojďte do toho s námi.
0: Dobře, Zuzi, díky moc za tvůj čas. Vím, že to teď máš nabité, takže můžeš jít pokračovat a uvidíme se.
1: Bylo to s váma krásné, kluci, děkuji. Těšíme se, rokeři.
2: Taky, my se, čau.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Letní roková jízda nám přináší další, řekněme, takové pomyslné kolo, ve kterém i dnes hrajeme o dvě vstupenky. No a souvisí to s létem, protože samozřejmě to je období akcí, festivalů, slavností, juchání, povečerního skákání.
1: Čeho ještě?
0: Putovních festivalů třeba.
1: A? Tím jsme nahrál, ano. Protože mezi tento typ patří i Rock In a jedna ze zastávek je v plánu i ve Slavkově. Konkrétně to bude tedy 14. srpna v tamním zámeckém parku. Letos na místě vystoupí namátkou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže a další kapely. A díky nám máte možnost užít si tuhletu akci také bez povinnosti platit vstupný.
0: Stačí dávat pozor a jestli jste si zapsali nebo zapamatovali první slovíčko, vězte, že si v tuto chvíli k němu můžete připsat nebo zapamatovat bude.
1: Bude, ano. Bude. To je teď druhé slovíčko v dnešním větě. No a tím pádem polovinu už znáte. Zbytek a? Dohodí Hans.
0: No
1: a co?
0: A před námi teď bude další muzika.
1: Bude další, bude. Tak jo, je.

0: Postupnými kroky či skoky jsme se dostali až k 9. hodině, z čehož vyplývá, že dnešní ostrý budíček se brzy překlene do své závěrečné čtvrtiny. Není ale nutno propadat panice, protože i nadále bude o vás skvěle postaráno.
1: Určitě ano, a to především ze strany rokových souborů, které se pro vás chystají jako horký žeslíže. Tak ale stoj už ani
0: mu nafotíme riadný buble na šmu. Nebude chybět rubrika Dnes narozeno, nebo přihodíme novinku týdne. No a dále se na exkurzi do vašich reprosoustav vydají třeba Aerosmith.
1: No a volume doprava, vyčistit reprosoustavy můžete také při poslechu Judas Priest. Takže tedy na vlnách Rádia Čas Rock vám krásné dopoledne přeje Ivo Raška, Tomáš Michalík, no a přidá se k nám také Honza Kavelčík, který pro vás navíc nachystal i další zprávy.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
8: Dívej na ty omítky! Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
10: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra města před Jirskou osadou. Tady se můžou tvořit kolony a zdržet se v Ostravě můžeme taky na dálnici D1. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu, je tady dopravní omezení.
11: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Češi jsou nadšenými dárci. Podle nového průzkumu se pozitivně k peněžním darům staví 3/4 obyvatel velkých měst. Pravidelně ale přispívá pouze 16% Čechů. Velkou nedůvěru navíc mají k pouličním sbírkám.
13: Morava aktuálně.
10: V Opavě přibude parkovacích míst. Město od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy. Cílem opatření je sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. V Kroměříži začala velká oprava pionýrské louky blízko Podzámecké zahrady za 50 milionů korun. Stavební firma tu zbourá staré budovy a postaví moderní zázemí pro sport i kulturu. Na co se návštěvníci můžou těšit, prozradila z radnice Šárka Kučerová.
14: Budou vybudována nová sportoviště, jako například workoutové hřiště, hřiště na hokejbal a multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, případně badminton. Vznikne také nový objekt se zázemím pro sportovce a sklad sportovního vybavení. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Plánuje i realizace nových zpevněných ploch a dětského hřiště.
10: Vstup do sousední zámecké zahrady, zapsané na seznamu UNESCO, zůstane po celou dobu otevřený. Fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už dnes utkají s týmem FC Táborsko. Dnešní zápas se hraje na kroměřížském stadionu Jošky Silného od 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
1: Pojďme na počasí, jestli se chystáte někam ven, mějte raději po ruce deštníky nebo pláštěnky, protože se mohou vyskytnout slabé přehánky později odpoledne a večer od západu, ale bude ubývat oblačnosti a také srážek teploty 21 až 25 stupňů.
15: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
16: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 9 hodin, 8 minut, já jsem si musel upravit mikrofon, protože by nějak klesnul tady. No.
1: Tak pokud to byl jenom mikrofon, tak je to dobrý.
0: Zatím mi ještě nic jiného neklesá, je to pohodě. No. Váha mi mohla klesnout, no, ale to teď asi nebudeme rozebírat, co? Ne, teď se pojďme raději zaobývat jmény, které se narodily 24. července.
1: Psal se rok 1957, kdy se narodil anarchista a zpěvák punkové kapely The Exploited, Walter Wotty Bachan. Chlapík, který si vyzkoušel i život v britské armádě, což mu ale pochopitelně moc nevonilo, raději se vrátil domů do Edinburghu ve Skotsku a spolu s bráchou založil legendární punkové uskupení The Exploited.
0: Já tady mám dalšího hudebníka, který slaví narozeniny, a tím je Paul Geary.

0: Xtreme. Tu nicméně opustil v roce 94 a od té doby se naplno věnuje managementu v rockové branži. Mám pod sebou kapely jako Godsmack, Smashing Pumpkins, Alter Bridge, Creed, anebo i třeba Škorpíky. Mm. A to není všechno, samozřejmě je tam hromada dalších kapel.
1: No a třetím a zároveň posledním jménem na našem dnešním seznamu je Jan Homola. Skejťák, fotograf, milovník přírody, ale také loutkář, grafik, cestovatel a hlavně kytarista a zpěvák ze skupiny Bohnout, ve které hraje i se svým bratrem Matějem. Tak i jemu přejeme na dálku, ale zgutek jeho dneska 50.
0: Má to kulatý. Já věřím tomu, že si to patřičně oslaví, užije. Vy, pokud máte taky nějaké události spojené s datem 24. července, tak směle do toho. Pouštíme vám k tomu další muziku.
2: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: Čas rok.
1: Ano, tak si to pojďme hezky sesumírovat. Právě dnes, 24. července, totiž začíná další ročník festivalu Holba Rock na grilu aneb oslavy 15 let rádia Čas rok. My se na vás určitě moc těšíme. Připomínám také, co se týče parkování, tak místa v těch určených místech jsou vyprodaná, ale nezoufejte, v okolí Opavy je dostatek místa, kde můžete ty auta nechat, na místo se dopravit třeba kyvadlovkou. A připomínám taky jednu dnešní událost, sice, že je připraveno svozové auto v Žižkově ulici u víceúčelové haly. A je to bílé auto a já jsem teď zapomněl na tu značku normálně. Takže zkuste se tam potulovat, nebojte se, někdo v nás tam bude. A v nějakých půlhodinových intervalech vás i odtama budeme svážet přímo do kempu, kde už si potom můžete stavět stany. A bavit se bohatým programem, protože tou největší letošní hvězdou jsou bez pochyby dánští Pretty Maids. Ale k tomu zazní už třeba dneska Kokot Minute, Tři sestry, Jamaron, zítra Citron, ale bude toho určitě víc, bando. Pojďte to s náma oslavit na Stříbrné jezovo. Do Opavy, my se na vás ještě jednou moc těšíme a doufám, že si užijeme letošní holbu.

0: 9,90 a Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Na Rádio Čas Rock jsme doposlouchali novinku týdne a já tady mám nějaké vzkazíky. Jednak píše Dan, čau hoši, dnes má svátek Kristýnka, moje neteř, popřejte a také za mě i moderátorce Kristýnce Střelcové a něco zahrajte. Díky, věrný posluchač Daniel Bavitel, PS Slivovici beru sebou, už se na vás těším. Co dodat? No nic, uvidíme. Další zpráva to napsala Marťa, která mimochodem reaguje na náš den s podtitulem Řekni starý vtip, posílá jeden dětský, taky si ho pamatuju. Letí dva balonky, pouští a jeden říká pozor kaktus a ten druhý kde ho vidíš? No jo, taky jsme se tomu kdysi smáli. Určitě děkuji, Marťo, a zpráva pokračuje, pusťte nám něco od Amona Mart, v listopadu na ně pojedu do Prahy a už se nemůžu dočkat. Není se čemu divit.

Pomalu nám dohrávají Amon Amarth a zároveň s těmito tóny končí i Ostrý budíček pro tento týden. A ještě jednou připomínám, to co všichni víte, samozřejmě dnes startuje další ročník Holubí rok na grilu aneb oslava 15. Rádia Čas rok. Takže se na vás budeme určitě těšit na místě, můžeme to oslavit společně, ale můžete i nadále poslouchat v stanici Rádio Čas rok, kde už své místo přebírá Hans Prokeš. Já vám děkuju a budu se těšit zase v pondělí, Mando, anebo na Holubě. Čus!

0: nás rok. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
9: Hledáte jistou práci?
10: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
9: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
10: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
9: Chci do Tatry.cz.
10: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
11: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čau ve spolek rokeři, je pátek 24. července a to znamená, že téma dnešního dne je jasné a to holba rok na grilu 2026, která startuje už za pár hodin. Budeme se snažit spojit se Stříbrným jezerem, abychom se dozvěděli, jak probíhají poslední přípravy, co se tam děje, co si sebou vzít a nevzít, ale samozřejmě vyspovídáme i vás, takže je toho opravdu, ale opravdu hodně. No, těšíte se? My moc. No a k tomu si taky budeme hrát samozřejmě skvělou muziku, pan Optiko. Ano, Lordy a do třetíce Sabaton. Jenom zlomek z toho, co na rádiu čas rok zázní. K tomu Milan Gelnár se svými horoskopy, zprávy, novinka týdne, letní ruková jízda. No, já nevím, co všechno. Je toho opravdu hodně. Dneska spolu budeme 7 hodin. 7 hodin, protože tady budu až do 5, potom zbalím švestky a fičím směr Opava.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce pomlčí.

0: horkon.cz.
1: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. V Hradci nad Moravicí stojí porouchané vozidlo. Zdržet se můžeme taky v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra Ostravy před Jirskou osadou. Tady se můžou tvořit kolony.
2: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Radio Čas Rock.
1: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Evropu se řítí další vlna veder a podle televize LTV Plus koncem příštího týdne zasáhne i Česko. Některé meteorologické modely předpovídají teploty až kolem 40 stupňů a vedra by měla přetrvat i na začátku srpna.
4: Morava aktuál.
1: Karvinská lávka přes řeku Olši jde do celostátní soutěže. Více nám řekl náměstek primátora Andrej Bizoň.
5: Máme radost, že se pěší lávka přes řeku Olzu zařadila mezi desítky kvalitních staveb z celé České republiky, které se letos ucházejí o přízeň veřejnosti. Je to projekt, který si od svého otevření získal velkou oblibu. Každý hlas je pro vás příjemným oceněním toho, že se v Karvině daří realizovat smysluplné a kvalitní projekty.
1: Veřejnost může hlasovat až do 23. srpna. V letošním ročníku se o přízeň uchází celkem 70 přihlášených staveb a projektů z celé České republiky. Brno znovu pronajme prostory v Muzejce. Jde o bývalou řemeslnou pekárnu v Berglově paláci na Moravském náměstí. Využití prostorů bránily spory s bývalým nájemcem. Město tu vedlo 3 spory, mimo jiné požadovalo vyklízení prostor. Bečkové fotbalisty ostravského Baníku čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tuto neděli utkají s hosty FC Vlašim. Nedělní zápas se hraje od 14:30 odpoledne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Na rádiu Čas rok nám dozněl Citron, který dneska dostane na Holbě prostor o 7:30 večer. Jak asi přátelé víte, přilehlé parkoviště je maximálně naplněné, takže můžete využít okolní odstavné plochy. K tomu bezplatnou autobusovou kyvadlovou dopravu, která bude jezdit z Kilešovic přes Opavské východní nádraží k nám ke Stříbrnému jezeru, anebo, a teď bacha, od této chvíle pendluje od Opavské víceúčelové haly a sadrákem bílý Fiat Fremont, který vás taky bezplatně odveze z Bagly do Stanového městečka. Ještě jednou to zopakuji, od Opavské víceúčelové haly od teď jezdí bílý Fiat Fremont, který vás tam bezplatně odveze. Ten jezdí v 30-minutových intervalech, takže jestli chcete využít i tuto z Brusu novou službu, kterou jsme pro vás nachystali, tak máte možnost. Adresa, kde ta víceúčelová čelová hala stojí, je Žižkova 2904/8. Zopakuji tu adresu, Žižkova 2104/8. Takže to hoďte do navigace a zhůru do toho. Kdyby cokoliv, tak se stačí ozvát, budeme se snažit na vaše dotazy ohledně té naší velkolepé narozeninové párty co nejrychleji odpovědět. Pojďme dál, Panoptiko, anebo Fun Levin Criminals, to je muzika, která nás na rádiu Čas rok čeká právě teď. Tak se dobře bavte.
1: Radio Čas rok. I v létě.

0: To bylo Panoptiko na rádiu Čas Rok, no a před námi je Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten pátek bude.
1: Pátek bude oproti dnům předchozím poněkud vyhrocenější. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty pozitivní, tak i ty problémové. Dít se tedy toho bude hodně. Pociťovat budeme velkou chuť pouštět se do akcí a vše budeme velmi silně prožívat. Dát bychom měli na svou intuici a vyhýbat se hádkám a ostrým výměnám názorů. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se bude dařit ve výdělečných aktivitách. Střelci si mohou užívat na poli erotiky a berani budou mít štěstí ve hrách. Býci mohou být v komunikaci poněkud neobratní. Pany budou hýřit iniciativami a kozorozy mohou řešit nějaké kariérové či profesní komplikace. Vodnáři mohou zažívat komplikace na cestách. Blíženci budou bojovat s nedodržováním slibů a váhy se mohou těšit na pochvaly či zajímavé profesní nabídky. V případě sporu bude vítězství na straně štírů. Ryby budou stabilizované bez komplikací a raci by si měli užívat života podle svého gusta. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám před dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme na jeden chystaný festival, ze kterého nepřicházejí moc dobré zprávy, nebude chybět novinka od Tany a další zajímavé kousky. To všechno od 7 na rádiu Čas Rok a o hodinu později na televizi Rebel.

0: Toto byly Lordy na rádiu Čas Rok, no a písmeno L mají na začátku i ti, kteří budou hrát právě teď, protože to vybírá Tatar, zdravím tě, ahoj.
1: Čau, Honziku, zdravím všechny v éteru.
0: A za nás dár Lady Punk, tak komu?
1: No kterejším narození na Vladíkovi z Maranela, bo včera jsem to nějak neto, jenom jsem mu napsal na WhatsApp. No samozřejmě klukům, co už od včerejška zalívají hrdlo vlastně na holbě, na jezeře.
0: Ano.
1: No a samozřejmě taky bych chtěl pozvat, kteří se nedostanou na holbu, takže na Kajlovci máme také moto party, které začíná dneska. No a samozřejmě všem.
0: Výborně, tak jo, muzika je nachystaná, užijte si to tam, my si to užijeme zase na druhé straně.
1: No, jak už jsem ti říkal, 30 tisíc piv nedáme, ale zkusíme dát aspoň 3 tisíce.
0: A ta troječka tam aspoň je, když tak se potom pochlubte, jo? Bylo by lepší. Tak fajn, díky, čau. A Láďovi ještě jednou všechno nejdodatečně. Čau.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns, tak přijďte!
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Plecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Konec hodiny se na rádiu Čas Rock postarali The Answer a my budeme pokračovat s Metallica. Bude chybět Halloween. Tak jako vysací zámek. Tomu se pokusíme spojit s holkama z našeho promo oddělení, které finišují s přípravami dalšího ročníku Holby, který v Opavě odstartuje už za pár hodin. Takže zůstaňte s námi, ať jste v obraze, jak to tam aktuálně před tím samotným zahájením vypadá. Ale to až po zprávách s Hanzem a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
4: Se zdržením teď musíme počítat na cestě z Frýdku Místku do Nového Jičína. U Příbora stojí odstavené osobní auto a zdržet se můžeme i v Ostravě na dálnici D1. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cena pohonných hmot opět roste. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun a 4 haléře. Před týdnem byl o korunu a 80 haléřů levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 67 haléřů na průměrných 42 korun a 24 haléřů.
7: Morava aktuál.
4: Bohumínský sportovní areál Bospor má nový orientační systém. 35 navigačních tabulí nahrazuje 10 let staré ukazatele na hlavních příjezdech do města. Usnadní to cestu turistům, říká mluvčí Jana Končítková.
8: Stále existuje skupina motoristů, kteří se spoléhají na vlastní úsudek a klasické značení. Právě pro ně zůstává přehledná navigační soustava užitečným vodítkem. A nejde jen o praktickou stránku systému. Modernizace orientačních cedulí zapadá do trendu, kdy řeší nejen samotný pohyb lidí, ale i čitelnost veřejného prostoru a vnímáme tento projekt jako vizitku našeho areálu.
4: Zlín je teď zase o něco bezpečnější. Silničáři po několika měsících dokončili přestavbu křižovatky v oblasti Bindula. Práce, které částečně omezily dopravu, začaly letos v dubnu. Křižovatka je ve zlínské místní části Kudlov. Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s Baníkem Ostrava. Zítřejší zápas má výkop v 17 hodin na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje páteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Toto byli Forest Champ, kteří se taky mimo jiné objeví na festivalu Holbarok na grilu. No a my se mu budeme věnovat i v těch následujících chvílích, protože já mám na drátě Markétku. Ahoj.
1: Čau, čau.
0: Nazdar, nazdar. Tak Markét, prosím tě, vy jste s naším promo týmem už na místě, tak se zeptám, jak to tam aktuálně vypadá?
1: Vypadá to skvěle a hlavně to počasí zatím vychází, takže jsme nadšení. Konečně už sluší oproti včerejška a moc se těšíme na všechny.
0: Není tam moc bláta?
1: Není, není, je to fakt super, ale pokud bude pršet, tak doporučuji gumáky s sebou, ale vypadá to, že to je úplně ideální počasí a ideální prostředí.
0: Tak, to je výborné. Takže teď aktuálně se naváží pivo, jo, stage už stojí, to jsme viděli už včera, že jo, podium?
1: Přesně tak, stage stojí.
0: Výborně, tak stánky už jsou všechny navezeny?
1: Ano, prosím, hlavně ty s pivem.
0: Tak to je velice důležité, na čepu Holba, jak taky jinak, že jo? No, co se týče stanového městečka, měli jsme ráno takovou informaci, že se bude stahovat od opavské víceúčelové haly, že to bude jezdit Fiat Fremont, který bude svážet lidi do toho stanového městečka. Je to tak, prosím tě? Funguje to?
1: Je to tak, přesně tak.
0: Funguje to, co? 30 minut, takže tam si můžou přijet, nechat tam svoje auto, naloží bágly a Fiat Fremont je odveze přímo do toho stanového městečka, že jo?
1: Je to tak, máme šikovného řidiče, který se postará o bezpečný převoz.
0: Paráda. Co se týče stanového městečka, je tam ještě nějaké místo?
1: Samozřejmě, máme místo ještě, klidně dojďte.
0: Tak to je výborné. Dneska se otevírá areál ve 14.00, je to tak?
1: Správně, tak, krásně přichystánej.
0: Tak, výborně. Tak, zeptám se, vstupenky, ty jsou samozřejmě pořád ještě v předprodeji na našem webu, ale budou i na místě?
1: Měly by být tady na místě.
0: Mělo by to být všechno takhle probíhat. Co se týče placení vevnitř, jo, útrata, hotově nebo kartou, nebo budou zase čipy se nabíjet, jak to máme?
1: Všechno prosím přes čipy, máme velký stand NFC tronu, kde se dá nabít čip a pak už všechno bez problému by mělo jít platit. Nicméně pokud si stáhnete aplikaci, tak se vlastně dá na ten čip nabít i přes aplikaci.
0: No tak to je krásné. A to, co neutratím, se mi potom vlastně vrátí na účet, že jo?
1: Jo, přesně tak, úplně jednoduše, úplně jednoduše.
0: No, výborně. Tak, co se týče nějakých soutěží, bude něco k mání?
1: Máme připravené klíčovací studio, kde si vlastně naši návštěvníci můžou vyzkoušet pařit s těma největšíma hvězdama na zeleném plátně. Aha. A potom máme air guitar, soutěž v vzdušné kytaře. A také hrajeme o krásné ceny. Máme tam voucher na 5000 do našeho e-shopu Pohodiák. Máme tam vstupenky na megakoncert, kde vystoupí kapela Europe. A máme tam vstupenky na příští rok na Holbrook na grilu.
0: Tak to zní úžasně. Bude tam i stánek Rádia Čas Rok s nějakými tetovačky a tak dále, jak to vždycky máme s zvykem?
1: Jasně, máme klasický airbrush, můžou si přijít vytetovat kam chcou naše logo samozřejmě. A máme tam stánek s merchem, kde si můžou třeba koupit letošní tričko.
0: Co se týče toho tetování, to je gratis?
1: Samozřejmě.
0: No tak to je krásné, to zní nádherně. Takže tam budete i vy, holky, můžou s vámi pokecat, že jo, můžou si udělat s vámi fotku, je to tak?
1: Jasně, my se pro vás budeme moc těšit.
0: No tak to je nádhera. Výborně, takže máš něco, co by si chtěla vzkázat všem, kteří třeba ještě uvažují jet nebo nejet?
1: Samozřejmě jet, bude to úžasná oslava narozenin jako každý rok.
0: Tak fajn, velké díky, pokusíme se zase spojit v příští hodině a zjistíme, jak to tam aktuálně zase vypadá. Měj se hezky, ať přípravy fungují a uvidíme se. Čau.
1: Čau, čau.
0: Díky. Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Rock.
1: Taky dneska pokračuje letní roková jízda Hrádia Čas Rock, ve které se hraje o vstupenky na akci s názvem Rock in Slavkov. Ta se bude v tamnějším zámeckém parku konat 14. srpna a nabídne třeba Trautenberg, Horký žeslíže, Traktor a mnoho dalších skvělých kapel. No a jestli chcete toto všechno zažít na vlastní kůži a nezaplatit za vstupenku ani halíř, tak stačí dát dohromady dnešní výherní větu. Zatím víme, že obsahuje tyto dvě slova. Tohle bude. A co? Tak to vám prozradím pro změnu já, ale kdy, tak to zjistíte, když zůstanete ve společnosti Rádia Čas Rock, ze kterého za chvíli zazní Halloween a taky Nirvana. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné dopoledne.
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: King Diamond. No a my jdeme na písničku na přání do rádia Čas Rok, si u ní zavolal Láďa, zdravím tě, čau Láďiku.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, Láďo, ty už z práce domů, nebo jak to je s tebou?
1: No, nakoupit robot pro manželku, ať může pes chleba, protože ten co mi se podělal.
0: Aha, a ty jsi dostal od ženy přímo od nějaký tip, který máš koupit?
1: Jo, co zase přes vnuka, ten poslal prostě to, takže já to jdu jenom vyzvednout.
0: Jo, takhle, takže ono už je to objednané, jo, všecko, už je to zaplacené?
1: No, už je to objednané, akorát to zaplatím, říkala, budeš to mít dárek narozenina.
0: Ty to budeš mít, tak to je fajn, to je hezké. To je pěkný dárek, tak aspoň klobásky, ať to umí dělat. Tak jo, Láďiku, ty jsi vybral The Who, komu?
1: Všem, co poslouchají, tohle se začne rádi a těm, co cestujou a vůbec.
0: Moc ti děkujeme, dobře nakup, ať se podaří chlebíček, když tak pošli potom fotku aspoň.
1: Dobré, nějak to vymyslím. Ale mě na to nesmím zapomenout, protože moje hlava někdy fakt nefunguje.
0: Nevadí, tak, jak když tak příště. A jinak co s víkendem, pohodička?
1: No určitě pohodička.
0: Pejsek, špacír.
1: No, jo, jasně.
0: Tak taky jinak. Tak si to užijte, měj se krásně, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: Nazdar, nazdar. No a musíme pozdravit taky třeba Romana, protože poslal nám tady fotku. Čau Honzíku, už chystáme bydlení a valím na svadrák. Pusť prosím něco, díky Roman. No, poslal to, jak říkám, i s fotkou. Bílá felda v kombíku, pěkně ustláno, madračky, všechno. No, kde má provianci, co asi na předním sedadle, anebo na střeše bude mít nějakou rakev nebo za sebou vozík, protože mimo jiné má i tažné zařízení. Tak, škoda, že nevidím SPZ-ku, jinak bych se stavil na panáka.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
0: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Je tady páteční poledne, chvíle dát si něco do žaludku, jestli se k tomu opravdu chystáte, tak si nechte chutnat a já vám nabídnu taky něco na zub. Co byste řekli na Red Hot Chili Peppers? Komunál? A nebo Megadeth? To je jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. K tomu samozřejmě holba a taky pohled do kalendáře. Ale ze všeho nejdřív Marcelka se zprávami a já vám přeju pěkné už odpoledne.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
7: Řidiči pozor, na dálnici D1 kolem Brna a Ostravy se kvůli stavebním pracím tvoří kolony, takže tam projedete jenom se zdržením. A hlavní tahy z Ostravy směrem na Frýdek Místek hlásí hustý provoz a zvýšenou opatrnost, proto doporučují policisté i na rychlostních silnicích. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas rok.
7: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Sezóna v pěstitelských pálenicích právě začíná, ale ovoce je letos málo. Kvůli jarním mrazům a suchému létu hlásí ovocnáři nedostatek hlavně u třešní, meruněk, višní a slabé to zřejmě bude i s pravou švestkovou slivovicí. Podle televize Altava Plus se navíc kvůli zvýšené spotřební dani cena za vypálení litru 50% pálenky posune v průměru na 230 až 260 korun.
8: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj i letos podpoří sociální podniky v regionu. Mezi 14 firem, které zaměstnávají osoby s postižením nebo jiným znevýhodněním, rozdělí 3 miliony korun. Více podrobností má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
9: Účelem této dotace je podpora nejen mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi, poněvadž není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i ta míra zařazení do té společnosti, ta převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
7: Na jižní Moravě bylo slavnostně otevřeno nové sanatorium Pálava za téměř 3,25 miliardy korun. Zařízení pomůže lidem po těžkých úrazech, operacích nebo mozkové mrtvici vrátit se zpátky do běžného života. Lékaři zde budou k uzdravení pacientů využívat špičkové technologie i místní léčivou sirnou vodu. Žádosti o rehabilitace začne ústav přijímat od 17. srpna a první pacienti nastoupí v září. A nová sezóna fotbalové šance ligy startuje v sobotu pro brněnskou zbrojovku zápasem proti pražské Spartě v Šipex aréně. V neděli odpoledne pak vstoupí do nového ročníku šance národní ligy i rezerva ostravského Baníku. Béčko odehraje svůj úvodní zápas proti Vlašimi v Ostravě Vítkovicích. A fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž už dnes večer odehrají domácí utkání proti Táborsku. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
0: Bye. Tak Marcelko, velké díky za zprávy. No a pojďme se podívat na počasí. Aktuálně tady v Porubě je polojasno, jsem tam vysvítné sluníčko a teploměr ukazuje 20 stupňů. No a tak by to mělo zůstat i po celý dnešní páteční den. Tak pěkné odpoledne.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

Je 24. července, do štědrého dne zbývá už jenom 5 měsíců, ale nebudu vás štenkrovat. Pojďme se podívat do historie, ve které je třeba toto, že v roce 1919 byla v Brně založena Vysoká škola zemědělská, jak se tenkrát říkalo, hnojárna. Taky bylo založeno město Detroit, v roce 99 měl u nás koncert Mike Oldfield a v roce 73 začal v suprafonu Jirka Schellinger nahrávat svůj největší hit s názvem Holubí dům, pod kterým jsou co by autoři podepsaní Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem. Tak si ho dáme, co říkáte, no a pošleme ho třeba všem Kristýnkám, které slaví svátek, včetně té naší Kikiny, která bude mít na holbě na starost jednu velice zajímavou disciplínu. Ale o té až za chvíli. Pěkné odpoledne. Pravé.

0: V odpoledním vysílání Rádia Čas Rok dostali prostor taky Red Hot Chili Peppers, ale víte co, my se teď přesuneme do Opavy. Zuzi, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Honzi, taky zdravím, tady z Opavy od Stříbrného jezera, tady to bomba, doufám, že už brzo přijede z toho studia s náma.
0: No já taky doufám, já to mám v plánu tady v pět zabalit, takže to ještě pár hodin potrvá, to vůbec nevadí. Prosím tě, v kolik se otevírá dneska areál?
1: Ve 14.00, už tady sice chodí rokeři, pouste nás, ale zatím ještě ne, všechno ladíme, připravujeme, ale bude to stát za to, protože kromě skvělých kapel, samozřejmě doprovodný program bude nadupaný, máme tady air guitar, klíčovací studio, skvělé jídlo, pití, prostě bude to bomba. A koukám se i na řadu tojtojek a musím říct, že každý si přijde na své, je to hodně dlouhá fronta volných tojek.
0: Jsou nějak rozdělené ty tojky, jako by červené a modré?
1: Jakože pro holčičky a pro chlapečky?
0: Asi tak.
1: Já doufám, že chlapeci půjdou k takové té moderní tojce, víš, té, jak ti leze víška.
0: Rozumím tomu, jasná věc. Dobrá, takže dneska teda, co nás tam čeká, kromě muziky, víme, stánek Rádia Čas Rok bude taky nachystaný?
1: Jasně, máme tady připravený merch, máme skvělý nový merch, takže určitě budeme rádi, když se zastavíte k nám do stánečku. A máme samozřejmě i airbrush, kdo má rád takovéto klasické festivalové tetování, tak nesmí chybět. Takže tohle to všechno a taky chill zóna. A nově máme i ve Stanovém městečku krásný týpý stan, který je taky pro návštěvníky jako chillko.
0: Co se týče toho Stanového městečka, je tam ještě nějaké místo?
1: Je, rokeři se rádi druží, takže jsou hezky na sebe namačkaní, takže tady spousta místečka a hlavně to je paráda, normálně ti jakéhokoliv stanu a už ti nabízí panáka.
0: No není to hezké, tak já počkej, já to tady zabalím asi a pojedu hned. Co se týče toho stanového městečka, to je gratis, že jo?
1: Je to tak, přesně tak.
0: Takže
1: a
0: tam
1: s tím, že... Jo, s tím, že do 2 hodin mám tady ještě funguje speciální pendlo, ano. To znamená, že security navádí, kde se dá hezky dojet autem, tam na vás čeká takové speciální bílé autíčko, tomu můžete postupně naskákat do auta i se stanem, hodí vás tady, vy si krásně postavíte stán, no a jdete se zaparkovat.
0: To je taková službička, kterou jsme dneska hodili do placu, že jo, takovou navíc vlastně pro ty, kteří nám psali, že není kde zaparkovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže jsme rádi, že jsme jim mohli víc vstříct a že tady krásně dopravíme.
0: Jsme si pro ně na ně šplhli. Tak, chodí nám tady celá řada dotazů. Kivadlovka, ta je jasná, ta jezdí bezplatně od Kilešovic přes Opavu východ vlastně vlakového nádraží až k nám, že jo, autobusy tam pendlují. A další otázka tady, která chodí, budou k mání moderátoři Rádia Čas Rok třeba na podpis?
1: No, hele, já... Tak je potřeba si je pořádě ulovit, na naději, na slivovičku nebo na něco dobrého.
0: Jej, takhle to teda tam máte naplánované, tak jo? Tak...
1: No, ale třeba taková Kristýnka Střelcová, ta bude u air guitar, takže tu 100% potkáte v první linii.
0: Výborně, a tu jsem před maličkou chvílkou zmiňoval, protože mimo jiné ona má dneska svátek, víš to?
1: Ano, Kristýnky.
0: Ano, dneska co Kristýnky, přejeme všechno nejlepší a zmiňoval jsem, že ona tam taky bude, takže u air guitar. Co to znamená? No, co to bude za soutěž?
1: Je to o tom, že v podstatě můžou tady návštěvníci ukázat, jak umí hrát na ala elektrickou kytaru. Pustíme jim tomu skvělé muziky, skvělé hity, jako třeba AC/DC, máme tam i Marilyn Mansona. No a ti nejlepší potom, který sklidí ten největší potles na hlavní stage, se utkají třeba o stupenky na Hlubu na příští rok, anebo na voucher za 5 000 korun na pohodák.
0: Tak to zní velice skvěle. A moje poslední otázka, těch otázek ještě samozřejmě je mnoho a mnoho, ať tam nikdo neřve, že máme rozhovory v řekti, ale prosím tě, co se týče placení v areálu. Jakým způsobem?
1: Máme tady NFC Tron, každý náramek má takový ten speciální čip, takže normálně, jak se odbavíte ve 2 hodiny u brány, tak po levé straně je stánek NFC Tronu a tam si hezky vyřídíte to, abyste si ho mohli nabít, takže bezkontaktně.
0: Skvěle a fakt už poslední otázka, vstupenky budou i na místě?
1: Hele, přijď, dozvíš se spoustu věcí ještě na místě, nemůžu prozradit úplně všechno.
0: Jo, ty nesmíš, tak to je dobře. Tak jo, tak si to tam nebudu vás zdržovat, užijte holky, ať to všechno klapne, protože ve 2 se otvírá. Tak čau, díky.
1: Díky moc, ahoj.
0: Pozdraví všechny. No tak jste to slyšeli, rokeři, pokud se chystáte na holbu teprve teď, tak já bych neváhal, sedl bych do auta nebo na autobus, prostě na vlak a jel a jel a jel. No a my si teď na Rádiu Čas Rok dáme jednu z těch kapel, která se tam určitě taky objeví.
2: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na holbě rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tak co, těšíte se? Já hrozně. Pretty Maids, ty se na rádiu čas rok dozněli právě teď, ale hlavně objeví se i na našem festivalu Holbadov na grilu, který startuje už za hoďku a půl. No, už to letí. No a pokud se tam třeba chystáte a jste na cestě a chcete si nechat něco zahrát, máte možnost. 725 33 11 55.

0: Další klasika sní teď na rádiu Čas rok s Lady a my si budeme hrát pěkně česky. Je to tak, zdravím tě, Máňo, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar. Jak vznikla ta přezdívka?
1: To od kamarádova dcera, jenom měla říct Marek, vypadl s ním já, Máňa, od tady tak nějak zůstalo.
0: Tak ti to zůstalo. Ty, slyšíme si za volantem, kam jedeš?
1: Teď už do Starého Města, tak na firmu a dom.
0: Na firmu a dom. Víkend před námi bude volný, nebo taky za volantem?
1: Ne, bude volný, zítra holba.
0: No výborně, takže holba, uvidíme se, potkáme se. Tak to jsme rádi. Trautenberg, komu to si vybral ty, komu půjde?
1: Tak pro nás, pro všechny, od té kulaté lopaty a pro všechny, co poslouchají, mají je rádi.
0: Dobrá, tak jo, takže se uvidíme v Opavě, měj se krásně, přejeme šťastný dojezd, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar, a mám tady nějaké SMSky. Čau rokeři, už jsme na cestě na festival Holba Rock na grilu. Zdravíme všechny, pozdrav od Maria z Polska, brzy se uvidíme v Opavě. Díky a roku zdar. No a chodí tady celá řada těch SMSek. Ahoj, prosím o písničku do Vrna pod Praděnem. Za chvíli odjezd směr Opava, Sadrák, konečně, hurá. Zdarec Roková Mando, zahraj prosím mému kamarádovi, sousedovi a teď už i kolegovi Haniskovi k jeho dnešním 30. Velké díky a ale takový, jaký jsi. No, tak mi taky přejeme všechno nej.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

0: Rybičky 48 nám na rádiu Čas Rok ukončili tu první odpolední hodinu pátečního dne. No a my budeme na rádiu Čas Rok pokračovat. A to, jak slyšíte z Running Wild, nebudou chybět Vajcny. A nebo Nickelback. Se mrkneme k Opavskému Stříbrnému jezeru, kde finišují přípravy na další ročník festivalu Holvarok na grilu. Už za necelou hoďku se otevřou brány, takže mrkneme se, jak to vypadá, protože nám tady od vás chodí celá řada SMSek, fotek a tak dále a tak dále. Klidně v tom pokračujte a já vám přeju dobré odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.horkon.cz.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Řidiči, aktuálně buďte opatrní v Jablunkově na Bukovecké ulici. Havarovala tady dvě osobní auta a komplikace v dopravě jsou také ve Zlíně na Větrné ulici, kde se osobní auto střetlo s koloběžkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka.pujcovna.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ceny stavebních pozemků v Česku rostou a atraktivní parcely mizí z nabídky stále rychleji. Jedním z důvodů je i zájem investorů, kteří v nich vidí jistotu zhodnocení financí bez velké práce. Vedle Prahy a Brna zažívají cenový skok i menší okresy. Lidé tam utíkají kvůli předraženým metropolím. Růst ale není plošný. V regionech s nedostatkem pracovních příležitostí, jako je například Moravskoslezský kraj, ceny spíše stagnují.
1: Morava aktuálně.
2: Olomoucký kraj odstartoval hlasování v prestižní anketě Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Více podrobností má pro nás mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
2: Cílem krajských cen je ukázat, že i malé lokální iniciativy mají obrovský dopad na kvalitu života nás všech. Beskydská obec Horní Lomná láká turisty na opravenou studánku s léčivou vodou. Radnice upravila koryto pramene, takže se k ní lidé dostanou mnohem pohodlněji. V údolí u řeky navíc vyrostly nové dřevěné přístřešky na odpočinek a speciální místo na cvičení jógy. Pro výletníky je nově připravená také naučná stezka a elektronické kiosky s mapami a tipy na restaurace. A kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul a zlepšil si tak loňské stříbro. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju Rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Nebojte, to není u vás, to je tady z rádia. Hej víc, teď tady u nás na rádiu Čas Rok, no a před námi je novinka týdne.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou, a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které dneska odstartuje dvoudenní oslavu svých 15. narozenin. Brány festivalu Holbarok na grilu se otevřou ve 14 hodin a první kapela, a to Witchhammer, začnou hrát o 60 minut později. Od rána nám tady do studia od vás chodí celá řada fotek, jak si to tam už užíváte ve stanovaném městečku, pěkně s něčím dobrým na stole, ale taky přicházejí fotky z vašich aut, ve kterých se řídíte směr Stříbrné jezero. Klidně v tom můžete pokračovat a já vám na oplátku za chvíli pošlu třeba Liquida. Pěkné páteční odpoledne, přátelé.
1: Rádio Čas Rock.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme na jeden chystaný festival, ze kterého nepřicházejí moc dobré zprávy, nebude chybět novinka od Tany a další zajímavé kousky. To všechno od 7 na rádiu Čas Rok a o hodinu později na televizi Rebel.

0: Tak to bola pohodička. Whitesnake, teď na rádiu Čas Rock. No a další muziku, tak to vybírá Jirka. Zdravím tě.
1: Zdravím všechny posluchače, i tebe Hanzi.
0: Nazdar, nazdar, Jiříku. Tak slyšíme, že jsi za volantem. Kam jedeš?
1: Ano, přesně tak.

0: jedeme prvé do Zoo Ostrava, bo jsme si řekli při těch prázdninách, že bychom vyvenčili ty děti, ej, tu moji manželku.
1: To jste hodní teda, rodičové, to je krása. Tak jo, tak si to tam užijte, ty jsi vybral Korny, mimo jiné Jonathan Davis se oženil. Co ty na to říkáš, jsi jeho fanoušek?
0: No tak na to je kdykoliv čas, když se to tak vezme, ať už mladý nebo starý, hlavně ať se mají rádi, ne?
1: No jasné, jasné, jasné. A on si vzal návrhářku Šperku. Jo, mimo jiné, Britney Paris. Myslíš, že ona místo stravenek taky dostává nějaké šperky?
0: No tak to se uvidí časem, že jo.
1: To se uvidí. Přesně jak ty říkáš. Mimo jiné, ty jsi v Chomoutu jak dlouho?
0: Pardon?
1: Ty jsi v Chomoutu jak dlouho?
0: No, já už jsem dlouho. Jak dlouho? Už jsme spolu?
1: Dobře, prosím tě, ne, ptej se, nebo dostaneš.
0: Je to už další dobu, je to 19 let spolu jsme a 10 to jsme osvoji.
1: No tak to je krásné. Zdravím i drahou choď, jak se jmenuje?
0: Eva.
1: Evička, tak jo. Tak
2: vás,
1: ahoj, zdravíme. No a Korní, teda si poletí komu?
0: No jinak pro nás tady do auta, právě na tu cestu a samozřejmě všem posluchačům tohohle rádia.
1: Moc děkujeme za slova chvály, mějte se krásně, užijte si zoo, když tak pošlete nějakou fotku. Ahoj.
0: Jasně, mějte se, čaute.

Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokovou

0: Kopecky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Holba Rock na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
7: Čas rok.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
11: Hledáte jistou práci?
12: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
11: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
12: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
11: Chci do Tatry.cz.
12: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
13: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: hodiny odpoledne. To znamená, že právě teď se otevřela brána dalšího ročníku festivalu Horba Rock na grilu, kterému se budeme věnovat i v těch následujících 60 minutách a taky popojedem v naší letní rockové jízdě. A abychom to měli pěkně se vším všudy, tak si k tomu dáme Emerfuru. A nebo Coryho Taylora. Co nás na rádiu Čas Rock čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má pro nás nachystané Marcelka a ode mne přání dobré odpoledne.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Dívej na ty omítky! Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově na Těšínské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. A velké komplikace kvůli nehodě osobního vozidla jsou také v Olomouci na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Evropské unii začal od tohoto týdne platit zákaz ničení neprodaného oblečení a obuvi pro velké podniky. Společnosti teď musí přebytečný textil prodat buď se slevou, darovat charitě nebo recyklovat. Podle některých odborníků by tak kvůli plánovanému takzvanému recyklačnímu poplatku mohlo zboží mírně zdražit, tak jak to známe z elektroniky.
8: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezské hejtmanství nabídne studentům praktickou výuku. Tři regionální univerzity už podepsali memoranda o spolupráci s krajským úřadem. Vysokoškoláci se díky praxi tak zapojí do projektu a pomohou s rozvojem regionu. Podrobnosti dodává hejtman Josef Bělica.
9: Memorandum bylo o výkonu praxe studentů v rámci krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
6: Město Vyškov prodá ministerstvu obrany nevyužívanou budovu bývalé zdravotnické školy. Objekt za 630 milionů korun pak bude přestavěn na nájemní byty pro vojáky z místní vojenské akademie. Díky tomuto kroku se tak vyřeší dlouhodobý nedostatek ubytovacích kapacit ve městě. A seriál motokrosového mistrovství světa zavítá o víkendu opět po roce do Lokte na Sokolovsku. Hlavní domácí hvězdou Velké ceny České republiky bude Julius Mikula, který je pravidelným účastníkem šampionátu a v kategorii MX2 je průběžně desátý. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Marcelko, velké díky. Pojďme se podívat na oblohu, ta je polojasná, bez přeháněk, tak by to mělo zůstat až do večera. A teplota, tak teploměr, tak ten ukazuje 20 stupňů, naštěstí nad nulou.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Čas Rock.
1: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock a to děláte sakra dobře, protože to vás může dneska poslat na festival Rock in Slavkov, který se bude konat 14. srpna. K tomu, aby vám dvě vstupenky říkali pane nebo paní, stačí poskládat výherní větu, ze které mám teď pro vás další slovo, které je jízda. Takže zatím víme tohle. Bude jízda. Tohle bude jízda. A jak to bude dál, tak to vám prozradím, co nevidět. Takže pozorně poslouchejte, protože to můžu vyžvanit opravdu kdykoliv. Tak hodně štěstí.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rok nám dozněl Proteus, další z těch, který se ukáže na holbě, která u Opavského stříbrného jezera oficiálně vypukne za zhruba půl hodiny, kdy se na pódiu chopí slova naše vrána, která to tam bude mít dneska pod palcem. Tímto tam všechny zdravíme a jestli se za námi chystáte pomocí autobusové kyvadlové dopravy, tak ta pendluje z Kilešovic přes Opavské východní nádraží, kde bus zastavuje na klasické zastávce a jede až k Sádráku. Takže je klidně můžete využít i tuto možnost a nechat auto v parkovacím domě, který stojí pár kroků od toho vlakového nádraží. A jak to tam aktuálně vypadá, tak to se ptám naší Market z promo oddělení, kterou vítám ve vysílání. Ahoj, jsi tam? Halo, halo.
1: Halo.
0: Slyšíme se?
1: Slyšíme se.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máme?
1: Máme se výborně, my jsme připraveni, máme otevřený už areál a jsme ready.
0: Tak mi řekni, kolik je tam asi teď tak lidí?
1: No, tyjo, já mám strašně špatný odhad, ale typu tak 300.
0: Hodně. Takže hodně, takže čekala už se fronta, jo, před otevřením.
1: Jo, čekala, ale otevřeli jsme 2 minuty před druhou hodinou, ano. Takže úplně paráda.
0: Takže to je opravdu skvělé. Co počasíčko?
1: Počasíčko krásné, svítí nám sluníčko, už přemýšlím, že půjdu do Tílka.
0: Já myslím, že do Plavek, ale to se možná k tomu dostaneme. Tak, co nás tam dneska čeká, to víme, to máme v programu všechno, co se týče kapel, a jinak teda, co se týče vstupného, ještě to zopakujeme, protože třeba jsou někteří, kteří prv se za námi chystají. Tak jak se tam dá platit v areálu?
1: Platit se dá před NFC Tron přes čipy. Já bych chtěla říct, že naši návštěvníci se vůbec nemusí bát. Máme krásně proškolený tým, který určitě pomůže s nabitím čipu a vlastně potom po celém areálu se dá platit krásně tím čipem. Nemusíte mít sebe hotovost.
0: Když jsem úplný like, znamená to, že si nabiju nějaké kačky, třeba 1000 korun, a které tam neutratím, tak co s tím, to tam zůstane, nebo to přijdu?
1: Určitě o to nepřijdeš, stačí se jenom zeptat a oni vám to pošlou zpátky.
0: Je, to je nádhera. Co se týče stánku Rádia Čas Rok, kde ho najdeme?
1: Najdete ho hnedka, jak vstoupíte hlavním vstupem, hnedka po pravé straně.
0: Co nabízí?
1: Máme krásné festivalové trička z letošního ročníku s kapelama, máme klasický typický náš merch, který nám loni vyráběl pan Lukáš Kroll, a máme airbrush, který zatím není v provozu, protože čekáme, až přijde největší vlna lidí, kteří si chcou koupit trička, takže večer už bude airbrush k dispozici.
0: Tak to zní všecko nádherně. Kromě teda tady toho, kromě jídla a pití hromady, co tam máme, budou i nějaké soutěže?
1: Samozřejmě, máme air guitar, soutěž v neviditelné kytaře, kde máme teda úplně úžasné ceny. Uh-huh. Máme tam pro jednoho vítěze, holbu rok na grilu na příští rok. Ano. Máme tam vstupenky na megakoncert, kde vystoupí kapela Europe. Ano. A máme voucher do e-shopu Pohodák na 5000 korun.
0: 5000 kaček, tak za to už se člověk slušně ohákne, že jo?
1: Jo, přesně. A pro všechny, kteří se zúčastní, máme taky drobný dáreček, aby jim nebylo líto.
0: Výborně. Tak jo. Market, máš něco, co by si chtěla zkázat těm, kteří třeba teď tam dojíždějí nebo se chystají, neví, mám jet, nemám jet?
1: No, že se na ně moc těšíme, ať se zrovna pokecat a zapařit a bude to parádní jízda zase.
0: Fajn, tak jo, holky, držte se, ve 3 to vypukne, já se tam dostavím kolem 5. nebo 6. hodiny, těším se na vás, mějte se hezky a počasí, hlavně to počasí, ať vydrží, že jo?
1: Vydrží, čau, čau.
0: Ahoj, měj se, tak jste to slyšeli sami rockeři, jestli ještě nevíte, co s tím dnešním a zítřejším dnem, tak vzhůru na festival Holba Rock na grilu 2026. Těšíme se na vás.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

0: 6 AM, nám pomalu liste, na rádiu Čas rok doznívají, no a já vítáme tedy Rosťu, čau.
1: Čau, čau, pan Roková.
0: Nazdar, nazdar, tak, jak si na tom v práci?
1: No, hoďka a něco, hoďka, půla, převlíkačka, koupačka a vyrážečka.
0: Vyrážečka za námi, jo? Na holbu.
1: Ano.
0: Tak, to je krásné. Tak, já tě nebudu zdržovat, já to rychle uteče. Arch Enemy, komu?
1: Všem, co tam jedou a všemi, co tam nestíhají, je prostě pro všechny ty dobré lidi, kteří poslouchají tohle rádio.
0: Fajn, tak jo, uvidíme se tam, kamaráde, velké díky, šťastný dojezd do továrny a tam si dáme pivko. Čau.
1: No jo, čau.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Ať děláme, co děláme, víc se nám toho do této hodiny opravdu nevejde. Ale já myslím, že je to úplně fuk, protože na rádiu Čas rok jedeme dál. A to z Dirty Hany, taky Van Halen. Domácí hudební scénu obohatí Panoptiko. Tak, nemůže chybět samozřejmě festival Holba Rock na grilu, který přesně před minutkou oficiálně u Opavského stříbrného jezera odstartoval. No a mrkneme se taky na to, co chystáme pro vás na dnešní večer tady u nás na rádiu Čas rok pro změnu. Tak pěkné odpoledne.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce pomlčka

0: www.horkon.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor, v Ostravě, Vítkovicích na Rudné ve směru na Havířov. Havarovala tady dvě osobní auta, která blokují levý jízdní pruh. A velké komplikace jsou také na Olomoucku u Velkého Týnce na hlavním tahu na dálnici D35, kde policisté řeší bouračku osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Sezóna v pěstitelských pálenicích právě začíná, ale ovoce je letos málo. Kvůli jarním mrazům a suchému létu hlásí ovocnáři nedostatek hlavně u třešní, meruněk, višní a slabé to zřejmě bude i s pravou švestkovou slivovicí. Podle televize Altava Plus se navíc kvůli zvýšené spotřební dani cena za vypálení litru 50% pálenky posune v průměru na 230 až 260 korun.
3: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos podpoří sociální podniky v regionu. Mezi 14 firem, které zaměstnávají osoby s postižením nebo jiným znevýhodněním, rozdělí 3 miliony korun. Více podrobností má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Účelem této dotace je podpora nejen mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi, poněvadž není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i ta míra zařazení do té společnosti, ta převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
1: Na jižní Moravě bylo slavnostně otevřeno nové sanatorium Pálava za téměř 3,25 miliardy korun. Zařízení pomůže lidem po těžkých úrazech, operacích nebo mozkové mrtvici vrátit se zpátky do běžného života. Lékaři zde budou k uzdravení pacientů využívat špičkové technologie i místní léčivou sirnou vodu. Žádosti o rehabilitace začne ústav přijímat od 17. srpna a první pacienti nastoupí v září. A nová sezóna fotbalové šance ligy startuje v sobotu pro brněnskou Zbrojovku zápasem proti pražské Spartě v Šipex aréně. V neděli odpoledne pak vstoupí do nového ročníku šance národní ligy i rezerva ostravského Baníku. Béčko odehraje svůj úvodní zápas proti Vlašimi v Ostravě Vítkovicích. A fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž už dnes večer odehrají domácí utkání proti Táborsku. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
5: Tak tobě taky, velké díky za zprávy. Máme tady předpověď počasí, která říká polojasná obloha s 20 stupni na teploměru. Tak to zase není tak špatné, hlavně ať neprší. Pěkné odpoledne.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

pátek 24. července a u Opavského stříbrného jezera před několika minutami oficiálně odstartoval další ročník festivalu Holbarok na grilu. Na něm nás, jak víme, čekají dva dny plné muziky, ale taky soutěží, jako třeba Air Guitar, kde můžete předvést svoje pohybové schopnosti, anebo klíčovací studio televize Rebel. V něm taky mimo jiné rozhodne váš herecký výkon, který vám zpracovaný pošleme na váš mail, který uvedete, a k tomu budete co by hvězdy akce přenášení na velké LED obrazovky, které jsou u pódia, ale taky si můžete vysoutěžit skvělé ceny. Mezi ně patří třeba voucher do našeho e-shopu pohodiak.cz v hodnotě 5000 korun, vstupenky na další ročník Holby a nebo lístky na megakoncert našeho bráchy Rádia Čas, na kterém 21. listopadu už se ukážou i Europe tady s tou skladbou.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které má pro vás na dnešní večer nachystaný opět další díl pořadu Víkend. V něm tentokrát dostane prostor Tania. Mrkneme se na Brutal Assault, ze kterého nepřicházejí vůbec dobré zprávy, zazpomínáme taky na Ozzyho a bude i něco navíc. Jestli vás zajímá, co to bude, tak si nás pusťte v 7 a o hodinu později, včetně obrazového materiálu na televizi Rebel. Ale teď máme za 7 minutek 3:30 a my budeme pokračovat třeba s Parou, Live, Van Haleny a mnoho dalšími. Tak pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
11: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
11: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
11: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Krásné, krásné. Van Halen na rádiu Čas Rock. No a další muziku, tak to bude vybírat právě teď Román. Čau, chlape.
1: Čau, čau, zdravím tě a všechny posluchače.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak jsi na tom?
1: No já už jsem na tom dobře, už jsem si načnul Radka, dojel jsem na místo, sice stojím u Stříbrného jezera, tady mezi jezerem a řekou, ale je tu pohoda jazz, je tu stín, takže zítra, když bude pražit slunko, tak na mě pražit nebude.
0: Ano.
1: Pak vyrážím na plac, koupím doufám lístek a jdu do davu.
0: A jdeš pařit, výborně. Teď František Sahula a Synové výčepu. Komu?
1: Tak bude to všem posluchačům, bude to Zbyňkovi Bidzinskému, Míši Holečkové, která asi možná poslouchá.
0: Ano.
1: Všem do Václavovic, kuličkařům, do Nagána, do Šenova, no prostě všem lidem.
0: Jasné, ty jsi z té partie tam sám úplně?
1: Já jsem se zebral, děcka jeli na motokros do Loktera do hří, tak vypadli o půl osmé vyjeli, vzali mi auto, tak jsem mladému vzal Feliciu a udělal lůžkovou úpravu a jsem tu.
0: Asi tam, výborně. Tak jo, takže se tam uvidíme. Co říkáš?
1: Jasné.
0: Dobré.
1: Dáme si poštám prlí.
0: To se těším, měj se hezky zatím, čau.
1: Dobré, čau.

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Holba Rock na grilu je tady! 14 kapel v backstage, 90 světel na pódiu, 1000 vypitých káv na přežití a skoro 500 sežraných klobás. K tomu potoky piva a řev kytar. Buď u toho taky! Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule.

0: A na rádiu Čas rok je před námi dalších 60 minut. No, ta dnešní noc taky bude dlouhá na holbě, že jo? Devilheads, přidají se Running Wild. A ze Slovenska Metalinda. Tomu novinka týdne Rádia Čas rok a pokračování letní rokové jízdy, ve které se dneska hraje o vstupenky na Rock in Slavkov, takže dneska to, teď to, možná rozlouskneme. Hodně štěstí večer, pěkné odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: www.horkon.cz.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
2: Řidiči, aktuálně pozor, v Novém Jičíně na Hřbitovní ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda nákladňáku a osobního vozidla komplikuje také provoz na Štúrově ulici v Olomouci a v Brně se můžete zdržet na třech místech. Na Kounicově se srazilo osobní auto s tramvají a nehody jsou hlášeny také na Domažlické i Pisárecké ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Pohodové odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Ceny stavebních pozemků v Česku rostou a atraktivní parcely mizí z nabídky stále rychleji. Jedním z důvodů je i zájem investorů, kteří v nich vidí jistotu zhodnocení financí bez velké práce. Vedle Prahy a Brna zažívají cenový skok i menší okresy. Lidé tam utíkají kvůli předraženým metropolím. Růst ale není plošný. V regionech s nedostatkem pracovních příležitostí, jako je například Moravskoslezský kraj, ceny spíše stagnují.
1: Morava aktuálně.
2: Olomoucký kraj odstartoval hlasování v prestižní anketě Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Více podrobností má pro nás mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
2: Cílem krajských cen je ukázat, že i malé lokální iniciativy mají obrovský dopad na kvalitu života nás všech. Beskydská obec Horní Lomná láká turisty na opravenou studánku s léčivou vodou. Radnice upravila koryto pramene, takže se k ní lidé dostanou mnohem pohodlněji. V údolí u řeky navíc vyrostly nové dřevěné přístřešky na odpočinek a speciální místo na cvičení jógy. Pro výletníky je nově připravená také naučná stezka a elektronické kiosky s mapami a tipy na restaurace. A kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul a zlepšil si tak loňské stříbro. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
5: Velké díky, Marcelko, no a jdeme se mrknout na oblohu, která je polojasná, s teplotou u 20 stupňů Celsia. Možná, že s ní i v nějakých pár kapek spadne. No tak každopádně uvidíme. Ale nás to na rádiu Čas Rock nezastaví, protože je tady další muzika. Lacuna Coil, pěkné odpoledne.
1: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Devilheads i tuto partičku jsme měli na festivalu Hall Barok na grilu. No aktuálně to tam vypadá tak, že v 16 hodin 30 minut přijdu na pódium Malignant Tumor. No ale teď je tady před námi co? Taky novinka týdne Rádia Čas.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Čas rok.
1: Tak posloucháte rádio Čas rok, které má pro vás dneska v rámci letní rokové jízdy nachystané dvě vstupenky na festival Rock in Slavkov, který se bude konat 14. srpna. Zatím víme, že výherní věta má tyto slova. Tohle bude jízda. Opakuju. Tohle bude jízda. A jaké bude to poslední slovíčko, tak to se ode mne dozvíte už za malou chvíli, kterou by vám mohli vyplnit třeba blondý. Co říkáte? Tak hodně štěstí a dobré páteční odpoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
7: Rock Castle.
8: Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
10: Veselá parta Aylstorm.
11: I Američané Savatage a Testament.
12: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
13: To je festival Rock Castle.
14: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas Rock.
1: No a co jsem říkal, je právě tady letinková jízda Rádia Čas Rock. Ta dnešní jde do toho svého finále. Hrajeme o dvě stupenky na Rock in Slavkov a já mám pro vás poslední slovíčko z výherní věty. A to slovo je roku. Takže, jestli víte, jak je to všechno dohromady, tak se stačí ozvat 7253311155. Bereme třetího v pořadí. Opakuju, poslední slovo roku.
0: Letní

0: Running Wild, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou, no a já jsem před malou chvíli vypustil do světa to poslední slovíčko z dnešní výherní věty, která zní dohromady jak, Ivánko, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, tak víš celé znění dnešní výherní věty?
1: Jo, tohle bude jízda roku.
0: Jsi si jistá?
1: Jo.
0: Jsi si jistá na 100%. Tohle bude jízda roku. No tak já můžu jenom pogratulovat, protože 2 stupenky na rok in Slavkov jsou tvoje. Co ty na to říkáš?
1: No děkuju, jsem strašně ráda.
0: A ty to máš jen tak v hlavě, nebo si to vždycky zapíšeš to slovíčko jedno po druhém?
1: Píšu, nebo... už to píšu, právě jsem 2 ráno chytla a potom se mi ještě později podařilo to třetí a teď...
0: Teď to finál. No tak moc gratulujeme. No já se zeptám, koho sebou vezmeš na rok in Slavkov?
1: No, nevím ještě.
0: Nevíš? Protože ty jsi velká rockerka.
1: Jakého přítele asi, nebo někoho.
0: No, jasný, jasný, tak ty to máš našlápnutou. Říkala si, že jsi byla na Mástrech všechny 4 dny, nebo 5 dní. Jo. Líbilo se i tam. No tak já ti moc a moc gratuluji, když tak potom pošli aspoň nějakou fotku, jaké to tam bylo. Jo?
1: Dobře, děkuju,
0: a teď
1: děkuju.
0: Ještě Hammerfall, pro koho?
1: Pro všechny, kteří poslouchají, protože asi většina je dneska na té holbě, ne?
0: Ano.
1: Tak se mi to asi také kvůli toho podařilo vyhrát.
0: Je to možné, a ty jsi už doma?
1: Protože to je šance se tam dovolat.
0: Ty jsi už doma nebo ještě v práci?
1: V práci, ještě v práci.
0: Tak to rychle uteče samozřejmě. Ještě jednou gratulace a posílám muziku. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, taky.
0: No a přátelé, já se s vámi taky pro dnešek loučím, protože já to tady balím, vezmu si tam nějakou osušku nebo něco a valím směr, kde? No přece holba rok na grilu. Tak se uvidíme, dáme pivko. Mějte se zatím krásně, jedu na holbu.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorn.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokové.

Pecky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Už tam bude?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň. Je mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
13: Pozor! Právě tebe hledáme! Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce pomlčka

0: Orkon.cz.
1: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu u Třince v části Třanovice Nebory. Havarovala tady dvě osobní auta a jeden jízdní pruh je zde uzavřen. Na hlavním tahu na trase Mohelnice Olomouc u Mlače se srazila motorka s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři a stále se také odklízí následky nehody v Brně na dvou místech. Na Domažlické ulici, kde se srazila tramvaj s osobním autem, a také na Pisárecké, kde je část komunikace dočasně uzavřena. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Právě.
1: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Evropské unii začal od tohoto týdne platit zákaz ničení neprodaného oblečení a obuvi pro velké podniky. Společnosti teď musí přebytečný textil prodat buď se slevou, darovat charitě nebo recyklovat. Podle některých odborníků by tak kvůli plánovanému takzvanému recyklačnímu poplatku mohlo zboží mírně zdražit, tak jak to známe z elektroniky.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezské hejtmanství nabídne studentům praktickou výuku. Tři regionální univerzity už podepsali memoranda o spolupráci s krajským úřadem. Vysokoškoláci se díky praxi tak zapojí do projektu a pomohou s rozvojem regionu. Podrobnosti dodává hejtman Josef Bělica.
3: Memorandum bylo o výkonu praxe studentů v rámci krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
1: Město Vyškov prodá ministerstvu obrany nevyužívanou budovu bývalé zdravotnické školy. Objekt za 630 milionů korun pak bude přestavěn na nájemní byty pro vojáky z místní vojenské akademie. Díky tomuto kroku se tak vyřeší dlouhodobý nedostatek ubytovacích kapacit ve městě. A seriál motokrosového mistrovství světa zavítá o víkendu opět po roce do Lokte na Sokolovsku. Hlavní domácí hvězdou velké ceny České republiky bude Julius Mikula, který je pravidelným účastníkem šampionátu a v kategorii MX2 je průběžně desátý. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme na jeden chystaný festival, ze kterého nepřicházejí moc dobré zprávy, nebude chybět novinka od Tany a další zajímavé kousky. To všechno od 7 na rádiu Čas Rok a o hodinu později na televizi Rebel.

0: Kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
7: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce

0: Horkon.cz.
1: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu u Třince v části Třanovice Nebory. Havarovala tady dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je zde uzavřen. Na trase Mohelnice Olomouc u Mladče se stále odklízí následky dopravní nehody mezi motorkou a cyklistou a kvůli nehodě dvou vozidel se vyplatí opatrnost také ve Vyškově u Brna na ulici Boženy Němcové. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok.
1: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Sezóna v pěstitelských pálenicích právě začíná, ale ovoce je letos málo. Kvůli jarním mrazům a suchému létu hlásí ovocnáři nedostatek hlavně u třešní, meruněk, višní a slabé to zřejmě bude i s pravou švestkovou slivovicí. Podle televize Altáva Plus se navíc kvůli zvýšené spotřební dani cena za vypálení litru 50% pálenky posune v průměru na 230 až 260 korun.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos podpoří sociální podniky v regionu. Mezi 14 firem, které zaměstnávají osoby s postižením nebo jiným znevýhodněním, rozdělí 3 miliony korun. Více podrobností má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Účelem této dotace je podpora nejenom mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi, poněvadž není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i ta míra zařazení do té společnosti, ta převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
1: Na jižní Moravě bylo slavnostně otevřeno nové sanatorium Pálava za téměř 3,25 miliardy korun. Zařízení pomůže lidem po těžkých úrazech, operacích nebo mozkové mrtvici vrátit se zpátky do běžného života. Lékaři zde budou k uzdravení pacientů využívat špičkové technologie i místní léčivou sirnou vodu. Žádosti o rehabilitace začne ústav přijímat od 17. srpna a první pacienti nastoupí v září. A nová sezóna fotbalové šance ligy startuje v sobotu pro brněnskou zbrojovku zápasem proti pražské Spartě v Šipex aréně. V neděli odpoledne pak vstoupí do nového ročníku šance národní ligy i rezerva ostravského Baníku. Béčko odehraje svůj úvodní zápas proti Vlašimi v Ostravě Vítkovicích. A fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž už dnes večer odehrají domácí utkání proti Táborsku.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
4: Rock Castle.
5: Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se

0: pomáhá. 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas Rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čau rokeři, vítejte u posledního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska začneme s velice smutnou zprávou. Ta přichází od organizátorů 29. ročníku festivalu Brutal Assault, který odstartuje 5. srpna. Na něm se měla kromě jiných ukázat i kapela Cradle of Filth, která ale bohužel musela svoje vystoupení z údajně technických důvodů zrušit. To je samozřejmě nemilá informace, ale útěchou může být to, že nahradí norská legenda Satyricon, která tam tu svoji black metalovou show předvede v sobotu od 11:30 v noci.

Satyricon, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a před námi je roková dračice Tania, která má venku z Brusu nový videoklip. Ten je ke skladbě Nostalgie, která je součástí jejího aktuálního alba, a s obrazovým materiálem v celkové stopáži necelých 3 minut se dostaneme přímo do děje toho, o čem tato skladba vypráví. Tady je.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas rok, pokračuje pořad Víkend, a to jak jinak než s Ozim, na kterého se v tomto týdnu vzpomíná na celém světě. 22. července uplynulo rok od jeho smrti a tak se například v Birminghamu uskutečnil Ozzy Day, který nabídl živá vystoupení, filmové projekce a další pocty. Ale to není všechno, protože na sobotu je, a nebo byla, záleží jestli sledujete premiéru nebo reprízu Víkendu, určena výstava se speciální vzpomínkou na tohoto mistra temnot, a to jak jinak, než je v jeho rodném městě. Takže když vzpomínka, tak tady je.

Pořad víkend pokračuje směle dál a my se teď podíváme za jednou z hlavních hvězd nadcházejícího ročníku festivalu Masters of Rock. Ten se na tradičním místě v areálu Vizovické likérky Rudolfa Jelínka uskuteční od 8. do 11. července a nabídne opět celou řadu skvělých kapel, jako třeba Nervózu, Krematory, Therion, Lord of the Lost, Amarant, Bruce Dickinsona a další. Předprodej první vlny stupenek odstartuje v pondělí 27. července od 10 hodin dopoledne, takže jestli za ně chcete dát zaručeně nejméně peněz, máte možnost. No a my se ve společnosti jednoho z těch jmenovaných pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Vítáme všechny diváky televize Rebel a posluchače rádia Čos roku. Dnešní díl Rebelského baru natáčíme na speciálním místě, a to přímo v dějišti festivalu Rock for People.
1: Ano, letos je tady 31. ročník, jak vidíte, tak lidi je tady opravdu požehnaně. No a o první klip toho dnešního baru se postarala kapela Iron Maiden a má to svůj důvod.
0: Kapela Iron Maiden totiž celý tenhle ten festival letos uzavře. Ale v okamžiku, kdy my natáčíme tenhle ten díl, je teprve druhý den.
1: Je druhý den, pořád jsme na začátku, no.
0: Ale vraťme se k tomu, co se dělo včera. Jaké kapely se třeba tobě líbily?
1: No tak včera, já jako samozřejmě vytáhnu na své oblíbené Electric Cowboy, já myslím, že to byla parádní show, ale tak Bloody Wood, já myslím, že Megadeth tady předvedli taky parádní rozlučku, jak jsi to viděl ty?
0: Já s tebou musím souhlasit se vším, co jsi řekl. Můj zlatý hřeb byl ovšem koncert kapely Gorillaz.
1: No, famozní. Mě to překvapilo, to určitě ano.
0: Dáme si je,
1: nebo si dáme něco jiného, něco si každopádně dáme. A jdeme si užívat letošní festival Rock for People.
0: Pojďte s námi.

0: Ještě jednou vás všechny vítáme zpátky v našem rebelském baru, dneska velice speciálním, přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People.
1: Dvě kapely už jsme viděli, tu, která celý festival ukončí, Iron Maiden, a za druhé také tu, která hrála včera. Dneska totiž probíhá druhý den festivalu.
0: No a jak můžete vidět, tak lidi tady stále proudí a ještě jich proudit bude. Nicméně, když jsme u těch kapel, které vystoupí, tak dneska namátkou Breaking Benjamin, což je třeba za mě unikátní kapela, protože, jestli se nemýlím, pánové moc do Evropy nelítají. Je tam trošičku strach z lítání.
1: Já se třeba těším na Papa Roach. Ovšem, asi největší hvězda bude dneska Linkin Park.
0: Linkin Park vystoupili loni a byla to velká událost. A já si myslím, že je fajn, že vlastně po roce na stejném místě vystoupí další ikona z přelomu nového milénia. Těšíme se, co?
1: Těšíme.
0: Tak si je taky můžeme dát?

0: Máš parádní tričko Pantery.
1: Díky.
0: Ale dokázal bys vyjmenovat alespoň 3 songy od nich?
2: Volk, Cowboys from the Hell a třeba... Jo, toho je mraky, ale teďka se docela překvapí, jo?
0: Já to znám, to je těžké. Dáme ještě jednu otázku.
2: Dobře.
0: Festival je dneska prvním, ne, druhým dnem už vlastně.
2: Ano, ano.
0: Na jakou kapelu se těšíš?
2: Limbiskit.
0: Výborně, děkuju. Na kterou kapelu se nejvíce těšíte?
3: Já na Bring Me The Horizon určitě.
4: Na Limbiskit.
0: Výborně. Máš super tričko, Kataklizm.
4: Dík.
0: Dokázal bys vyjmenovat alespoň 3 jejich songy?
4: Nedokázal.
0: Mám to stejně a taky je poslouchám. Na jakou kapelu se nejvíce těšíte?
3: Papa Roach.
4: Limp Bizkit.
5: Limp Bizkit. Papa Roach.
0: Výborně. Počasí letos, co na to říkáš?
3: Umírám tady trošku, ale plášenka to jistí.
0: Co říkáš na bláto a na počasí?
6: Bylo to šílený, ale snad už nebude pršet. Teď je to lepší o dost.
0: Okay. A jsi fanoušek Slipknot?
6: Hodně velký.
0: Dokázal bys vyjmenovat 3 jejich skladby?
6: Dám nějaký těžký, tak Scissors, People Equal Shit a třeba Gemera.
0: Tak co říkáš na počasí?
3: No, na Blasku se tančí nejlíp.
0: Super, díky.
3: No.

0: Tak Bando, jak můžete aktuálně vidět nás dva, jestli se díváte na televizi Rebel, ne každý festival je posvícení, co se týče počasí.
1: Letošní ročník festivalu Rock for People je trochu specifický, právě co se týče deště a bahnitého podhoubí tady pod námi.
0: Měli jsme tady už velké deště, menší deště a my bychom nejradši, kdyby už nebyly žádné deště, ale my jsme na to malí páni. Nicméně je důležitá jedna věc, lidem to až tak nevadí.
1: Přesně tak, náramně se baví a návštěvnost všech koncertů je úžasná.

0: Ani na letošním ročníku nechybí vlastně stálice festivalu Rock for People. Pan Jiří Hrdina, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím i posluchače a diváky.
0: Letošní ročník je trošičku jiný v tom, že nám poměrně prší, to tady asi moc nepamatujeme, tak jak to vy vnímáte to počasí?
1: No za poslední 4 roky, co sem jezdím já, tak je to poprvé, kdy jsem viděl déšť vůbec, takže je to trošku komplikovanější, ale když má někdo rád takovouhle muziku, která se tady prezentuje a je tady spousta prostě kapel, který ty lidi milují, včetně mě, takže ani ten déšť nás nezastaví. No.
0: Zmínil jste kapely, tak na kterou vy se letos třeba hodně těšíte?
1: Tak určitě dneska na Papa Roach, na Limp Bizkit, který jsem nikdy live neviděl, znám ty jejich problémy, které měli, když udělali ten druhý Woodstock, co tam bylo za problém, tak doufám, že tenhle problém tady nenastane. Takže tyhle ty dvě kapely určitě a včera mě úplně jako dostali Pretty Reckless, vynikající ta zpěvačka i ten kytarista, takže to jsem byl nadšený, takže těším se na další dny.
0: No a jak se hrálo vám, protože samozřejmě ani včera nechybělo vaše společné vystoupení s kapelou Vypsaná Fixa. Poměrně brzo včera, jaký to bylo?
1: Jako měl to být tajný koncert, jako na začátek festivalu, ale pak jako kluci se trošku báli, že by možná bylo málo lidí, tak se to vlastně ohlásilo dne dopředu a ta Evropa stage byla vlastně plná lidí, takže bylo to skvělý, atmosféra parádní, no a Fixa prostě s těma lidma umí pracovat, takže já jsem si to užil strašně.
0: My taky. Děkujeme moc, užívejte si festival a díky za váš čas.
1: Jo, já taky děkuju.

0: Tak bando, a jsme v závěru dalšího rebelského baru. Dneska jsme teda nebyli ve studiu v našem baru, ale jak můžete vidět, barovému tématu jsme se nevyhli, protože co si budeme povídat, na takových festivalech těch barů najdete až.
1: No a hlavně všechny kroky vedou právě zde. A my jsme moc rádi, že jste se dívali na dnešní díl, který už dneska dospěl pomalinku do svého závěru.
0: Ano, ale pokračuje stále tady ještě 31. ročník festivalu Rock for People. Jestli jste tady, doufáme, že jste si to užili. A my se na vás budeme určitě těšit zase příští týden u nás v domácím rebelském baru.
1: Mějte se, bando.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Pohodový podvečer všem, kdo ladí vlny Rádia Čas Rock, případně sledují televizi Rebel. Nastartuje další díl muziky spojené s povídáním, no a v tomto případě taky s pozvánkou. Festivalová sezóna je v plném proudu a tak tedy si dneska dáme kapely, které mají společné jedno pódium. To se bude nacházet v dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Ano, dneska je řeč o festivale Ostrava v plamenech. Pro rok 2026 je datum stanovené na 1. srpen a my jsme odstartovali jedním z headlinerů. Finští Korpiklány, tak to je stálice v České republice, a jejich folk metal je u vás velmi oblíbený. Takže to byla první z kapel, které se objeví na letošní Ostravě v plamenech, a samozřejmě jedeme dál, na řadě je další.

Jsme zpátky ve studiu Metalmánie. Za námi je další klip. Na svědomí ho mají Mushroomhead. Kapela, která do Ostravy dorazí spoza velké louže. Datum výroby téhle formace podle techničáku, to je rok 1993, místem Ohio. Její show je velmi specifická, jednak svým avantgardním hudebním stylem a taky inspirací. Pojďme ale k festivalu. V dolní oblasti Vítkovic dostanou prostor 15 minut po 17. hodině. U festivalu chvilku zůstanu s pár důležitými informacemi. Celý program startuje v pravé poledne a uzavře se 2 hodiny po půlnoci. Fajn na Ostravě v Plamenech je krytá část pro lidi pro případ špatného počasí. Takže pojďme zpátky k muzice, další parta, která se do Ostravy chystá.

0: Sledujete televizi Rebel. V audiostopě jste připíchnuti na vlny Rádia Čas Rock. Dnešní Metalmania je ve své druhé polovině. Za námi je další hudební pozvánka, no a tu obstarali The Nightfly Orchestra. Celá anabáze tohoto souboru se začala psát v roce 2007, kdy se muzikanti z kapely Soilwork rozhodli tak trošku změnit pohled fanoušků na ně a vznikla tahle superformace. Nutno podotknout, s velkým úspěchem. Alb od prvního z roku 2012 už je 7 a formace obráží velká pódia. To ostravské jim bude patřit 1. srpna od 18 hodin a 45 minut. Takže další jméno, které stojí za to, na Ostravě v plamenech vidět. A pořád to není všechno. Zůstaneme ve Švédsku.
1: Year 1187. Against impossible odds, Balian of Ibelin stood as Jerusalem's last shield. When the city fell, Saladin showed mercy, and the wounded knights returned home. Their names echo through time. The Defenders of Jerusalem.

Tak tedy, bando, další formace, kterou vás v dnešním díle zvu na Ostravu v Plamenech 2026. To byly Bloodbound. Taktéž stálice a v českých zemích se pohybují celkem pravidelně. Na festiáku Ostrava v Plamenech se objeví ve čtvrt na 9 večer. Doplním datum 1. srpen. Na začátku jsem mluvil o jednom z headlinerů, kapele Korpiklány, tak je potřeba doplnit i toho dalšího, nebo možná pro někoho spíše toho hlavního, Max Cavalera. Jméno, které patří mezi ty top jména, kdykoliv sem dorazí. Jezdí často a když jsme se bavili, proč tak často, tak odpověď je jednoduchá. Protože vy, fandové, ho chcete. Ostrava v Plamenech ho přivítá po 23. hodině a tentokrát to bude v čele jeho smečky Soulfly. Takže my si je teď dáme a vy nezapomeňte. 1.8.2026, další ročník festivalu Ostrava v Plamenech.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.